0: dostat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Fajn Rádio.

0: tak lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Fajn rádio.

0: dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
0: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno.

0: Marku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.
6: Fajn rádio.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Fajn Rádio.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Fotbalové derby mezi Sláví a Spartou skončilo chaosem. Za stavu 3-2 pro Slávy vběhli na hřiště fanoušci a utkání bylo předčasně ukončeno. Místo oslav mistrovského titulu se teď řeší bezpečnostní incident a možná disciplinární následky. Společnost Lego udělala velký dojem. Kvůli svým narozeninám legendárního přírodovědce Sira Davida upravila ikonický limit na krabicích. Společnost přidala i vzkaz aktualizováno pro vás, Sire Davide, a připomnělo, že na hraní není člověk nikdy starý. Remix tracku Dracula od Tame Impala a Janine se znovu vyšplhal na 7. místo globálního Spotify chartu a nabídl přes 3,5 milionu streamů za den. Ne, doslova, lidi tenhle ten track opravdu milujou.

0: Shaggy sborci, nový den rovná se nové příležitosti. Třeba dneska někdo půjdete někam na rande, někdo zase máte třeba, nevím, pohovor do nový práce, někdo jdete k ředitelovi na kobereček a tím nemáme na mysli pouze jenom žáky. My jsme tu od toho, aby to, co vás čeká, tak nečekalo na vás tak děsivě. My vám s dnešním dnem a především ránem pomůžeme. To, že se to většinou nedaří a spíš se začneme bavit o tom, jak se má Vendin kocour Vance, je věc druhá. Ale i to může být sranda, tak nebo tak hezký ráno, i když je pondělí.
1: Krásný dobrý ráno i za mě, pondělí, je to docela těžký den. Každopádně, hele, za malý okamžik budete moc vybírat ze dvou songů. My se točí s Fikem nějaký vyberem. A vy potom rozhodnete, který z nich pošleme do éteru. Doufám, že to bude teda moje varianta.
0: Ten můj. No a protože jsme určitě všichni o víkendu byli doma a určitě jsme nikam nevycestovali, tak aspoň v rámci fajnu. Do Vídně s Kilinem. Hezký ráno.

0: minút, možno krásny pondelní ráno, Sony Fodera, Chris Čolich, My Loving na Fajnu, 10 minút po 6 hodině. Dámy a pánové, teď to bude velmi, velmi napínavý, protože není nad to se takhle mezi třeba kolegama, mezi sebou 10, 11 minut po 6 hodině pohádat a my dzveny jdeme udělat přesně tohle. V tuhle chvíli tady máme dva songy. Jeden song je od Vendy, jeden song je ode mě. Budeme potřebovat někoho z vás, abyste nám zavolali a vybrali ten jeden song, který si tady pustíme.
1: No, protože si u jednoho z nás jako šplhli.
0: Takže 724-634-634, pojďte zavolat, abyste mohli případně vybrat song, který tady za chvilku, za malou okamžik bude hrát. Já myslím, že ten můj vyhraje určitě.
1: Ne, vyhraje.
0: Určitě ano. To, co vybrala Vendy.
1: 724-634-634, pojďte volat a pojďte si vybrat song na dobrý ráno.
0: Snad na dobrý ráno.
1: Určitě na dobrý ráno.
0: Pokud teda nevyberu ten tvůj song, že jo?
1: Ale to bude nejlepší ráno tím pádem.
0: Já vím, že hodně brzo, abych taky jako, než bych popadl mobil, taky by mi to chvilku trvalo. Takže v pohodě, my počkáme, i když na to máme chvilinku, jsou už jenom 30 sekund, já je už 29, jenom 28.
1: Nebo se budeme muset jak pohádat, no jinak. 724-634-634, pojďte volat, pojďte vybrat song, dobrý, který by vám třeba mohl udělat fakt lepší ráno.
0: Dobré ráno, kdo je na drátě?
2: Ahoj, tady Eva.
1: Čau Evi, jaké máš ráno?
2: Hrozně unavený, zrovna spala jsem v autě, takže jsem taková jako jetána.
0: A měla jsi prodloužený víkend, nebo ne?
2: Já jsem měla školní víkend, já dálkově studuju a měla jsem školní víkend, takže...
0: Aj. No tak to chápem, že jsi velmi unavená. Tak snad tě trošku probereme, máme tady dva typy na song, jeden je od Vendy, jeden je ode mě. Tvým úkolem bude jenom vybrat ten jeden, který si tady za chvilku dáme a ten, co se ti líbí třeba víc, OK?
2: OK.
0: Tak jo, první možnost, kterou vybrala Vendy, zní takto.
1: Seconds of Summer, jejich Don't Stop, a myslím si, že pro ráno na takový nakopnutí je to prostě dobrý, ale.
2: Jo, to by docela šlo, ještě by to chtělo něco možná rychlejší, jak jsem teda na ten druhý.
0: Jaj, to nevím, jestli tě teda potěším, ale dobře, moje možnost zní takto. Totální country song, který má na svědomí Noah Kahan a Post Malone, jejich Dial Drunk. Tak co to bude?
2: Tak to je Vendy, no. Holky, budeš mít
0: horší ráno. Vy jste se na mě holky spřáhli, to není pravda. No dobře, no. Tak jo, tak Evi, tak děkujem, že jsi zavolala. Jsi statečná, že jsi vůbec vzala mobil a zavolala. Odpočiň si, ať je ti dobře a měj se krásně.
1: Ať se vyspíš hlavně, no. Dneska už, pořádně.
2: No. Až večer, no.
0: Tak jo.
1: Tak jo, děkujeme moc krát, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Čau, čau. Evička vybrala song. Ej, no, možná měl zvolat kluk.
1: Jo, jo, ne.
0: No dobře, no, tak já to jdu pustit, fajn. 5 seconds of summer, don't stop. Jdem na to.

0: Tohle to je Bruno Mars, jeho I Just Might. 20 minutek po 6. hodině, posloucháte fajn, krásné, dobré pondělní ráno.
1: A aby to pondělní ráno bylo ještě o něco víc fajn, tak za chvilku samozřejmě další songy, které budou znít následovně. Já jsem to nepřetoč. No, tak si počkáme chvilku, jo? Zatím můžeme povídat. No, každopádně, Tate McRae, její Just Keep Watching, na ten drop, epický drop, který přijde, si bude muset počkat až za malý okamžik, nebo už teďkon. Co tam není? Tam není v té sonze, tam nespívá.
0: Jak jsi to zpíval?
1: Twist my wrist. Není? Nic to.
2: Just keep watching.
0: No, ale to se trefilo.
1: Dobrý,
0: dobře,
1: aspoň něco. Dobrý, tak za mnou okamžik Tate McRae. Kromě toho taky třeba Mal Schmidt a Neil Horan. To jsem taky nepřetočil.
0: Ono je ráno, Fiky.
1: Jo, jo.
0: My ti to pustíme.
1: No, každopádně, já chci říct, že tenhle song má strašně jako dobrý poselství. Jo, to většinou songy jako nemají. Je to těžký v dnešní době mít, aby nějaký song byl jako originální a měl nějaký dobrý poselství. Ale tenhle ho má. Protože se nazývá Drive Safe. A to je velmi důležitý. Je to patrně.
0: Je to tak.
1: Takže i ostatní, co momentálně jdete autem, jeďte opatrně. A za chvilku s náma všema pojede třeba právě Mal Smith a nejhore. Nechte mě to domluvit, ne? Zpíváte něco. Dobrý, tak hezký ráno, za chvilku velice random věci. Morning Boost.
3: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ. Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
12: Fine Radio.
13: Turn this up. These are the hits I love.

Nejoblíbenější interpret mojí kolegyně Wendy, Alex Warren, jeho Carry You Home na Fajnu, kolik? 6 hodin 34 minut. Dámy a pánové, čas na velmi random fakta. Pojďme na to. Random fakta. Lenochodi chodí na velkou pouze jednou týdně, což je ve srovnání s vaší bílou, která vám třeba doma pere prádlo a kterou máte doma, přesně o jednou méně. Teda více, pardon. V Arizoně je zakázáno, aby osly spaly ve vaně po 7 hodině večerní. No, tak to vidíte. Jo, jako v tomhle světě už nemůžeme vůbec nic, nejdřív nám v Praze nakreslej všude modrý zóny a teď s našimi kamarády nemůžeme ani kalit v Arizoně, nebo respektive jako můžeme, jen chudák kamarád by pak neměl kde složit hlavu. A průměrný člověk přečte za život 200 knih. No tak ještě, že jsme všichni velmi, velmi nadprůměrní, protože buď jste těch knih přečetli mnohem více, anebo naopak jste nepřečetli jako já žádnou, což s průměrností nemá vůbec nic společného.

0: Kato, taky Johnny, Turn the Lights Off. 3 minuty před 7:45, aktuální čas, song taky, který dohrál na Fajnu, to už jsem říkal, jak se jmenuje. Wendy, prosím tě, musíš to teď vzít za mě, mě se nějak udělalo blbě. Fakt jako, mě úplně je blbě jako, no to je jedno. Ale neboj, neboj, tentokrát to není to z tebe tentokrát, jo? No, okay. Můžeš povídat.
1: Okay. Pojďme se podívat, co nás čeká, nemine, že malý okamžik tady na Fajnu. Haven, Caitlin Aragon, jejich I Run, pečka, kterou máme v éteru jako novinku.
0: Jo.
1: Takovou starší novinku.
0: Je to dobrý. Počkej, já fakt budu muset jít na záchod.
1: Ty jsi fakt hrozný herec. You got that power over me. Taky Dermot Kennedy, Power Over Me. Možná jste si někoho vybavili. Fiky si možná vybavuje teďka ten záchod.
0: Jo.
1: Tak tyhle ty dvě pecky, za malý okamžik v éteru Fajnu, tak rozhodně buďte s náma.
0: Hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Už zase nejde internet.
9: A Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
11: Yeso!
12: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
14: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
2: Fajn Rádio.

0: Jan Moskrady, jeho Power Uromí, krásný dobrý ráno, vstávejte za pár minut, 7:00.
1: To byl úplně nahypený. Dobře ty. Dámy a pánové, je tady něco, na co jsme možná mnozí čekali velmi dlouho. Něco, co nás trápí už několik desítek let. Otázka, kterou si klade mnoho z nás. Existují mimozemšťani? Ano, existují. Jeden sedí naproti mě.
0: Ale piješ.
1: Ale pokud by to někomu nestačilo jako důkaz, tak Donald Trump v pátek zveřejnil prostě spisy o mimozemšťanech. Nebo spíš o ne mimozemšťanech, ale o takzvaných UFO. Neidentifikovatelných letajících objektech. Prostě všechno, co od nějakých 60. 70 let máme jako zaznamenáno, že jsme někdo někde něco viděl, tak všechno, tady ty dokumenty, tak je to prostě zveřejněný. Sakra, teď nevím tu stránku, jak se přesně jmenuje. Mám pocit, že pokud si dáte do vyhledáváče gov/UFO, tak by vám to mělo být. Ale nechci kecat teďko, protože to nevím, tahám to z hlavy teďko. No, já si říkám, jako jestli jako jsme to fakt potřebovali, jo? Když jsme potřebovali jako dostat prostě spisy o ufonech, o mimozemšťanech, o tom, co jako se vlastně děje nad náma.
0: Ne, já si myslím, že to je skvělý. Je to naprostý banger. Jsem z toho nadšená, normálně kočka mi z toho nejí.
1: Jo, já mě taky no.
0: Taky. To to vytalo. Ale já mám jinou otázku.
1: Ano. Jakou?
0: Co ty Epsteinovy listy?
1: No. Je fakt, že jako to působí tak, jak kdyby to zveřejnili, viď, aby od toho odehnali pozornost. Mm-hmm. Je zvláštní. Takže radši prostě zveřejníš mimozemštěný místo toho, abys prostě...
0: Počkej, jakoby... to se bude tak všechno, po za chvilku se otevře Area 51. To by to...
1: Musím tam dát prohlídky, víš co, exkurze. Další, prosím, tady si stoupněte do řady, jo, děkujem. Kdo chce vědět tu letající, tamhle tu strukturu, tak prosím, tamhle. No, tak zajímavý. My přejeme hezký ráno. V podstatě jako to, že jsou mimozemštění, dávno víme. To jsme podle mě vůbec nepotřebovali, jako nějaký spisy, jako. Jeden se teď směje, druhý jde pouštět písničku. To je taky dobrý mimozemšťan, tenhle ten. Matěj Plšek, ten teď nebude hrát. Hezký ráno, tady je Sombr. Morning Boost.

0: Nejvíc hudby pro vaše ráno.
1: Morning Boost. Fajn.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
9: Levels.
10: Fajn rádio.

0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Společnost T-Mobile začne převádět část lidí ze starých tarifů na nové balíčky. Pro některé zákazníky to znamená zdražení o desítky korun měsíčně. Operátor ale tvrdí, že nabídne víc dat a další služby navíc. Pokud lidem nové podmínky nebudou vyhovovat, můžou bez sankcí odejít třeba někam jinam. V pražském obchodě někdo nechal mezi pečivem krabičku plnou peněz a nešlo o žádný drobný. Podle nálezce tam mohlo být až 1 000 000 korun. Policie teď řeší, komu cash vůbec patří a jak se dostala zrovna mezi rohlíky. Kolumbijská zpěvačka Shakira se vrací k fotbalovým hymnám. Nový song Dia Dia má vyjít 14. května a doprovodit FIFA World Cup 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. Po megahitu Waka Waka z roku 2010 se tak čeká další globální fotbalový hit.
0: Fajn. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
2: www.fajnradio.cz.
0: Fajn.

0: Ne, po ránu nám nespívej.
1: Tak hlavně, že ty můžeš, že?
2: Krásné, dobré ráno! Pokračuje další hodina Morning Boost tady na Fajnu. Další hodina nabitá jak Eden v posledních dvou minutách. Fakt mega moc. Fakt jako randál hodně, jo. Máme před sebou spousta songů, třeba Hurts Purple Disco Machine, taky Dave Thames, jejich Rain Dance, taky Mikolas Josef, me gusta. A co se nám taky bude líbit a co bude naše gusta, tak to bude jistá záležitost, kterou tady musíme vyřešit. Jistá věc, která je otázka snad jako života a kamarádství.
0: Nedělej z toho tak velkou věc zase, Vikino. Ne,
2: fakt je to důležitý. Jako fakt je to důležitý. Tak si na to rozhodně počkejte. Ještě ráno. Morning Boost.

0: Dave Thames, jejich Rain Dance na Fajnu. Krásné dobré ráno, 12 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, já vím, že teďkon ve fotbalovém světě bylo velký rozhořčení po teďkon jako po derby, ale teď tady máme jednu další fotbalovou novinku, a.k.a. i hudební novinku zároveň, protože, jak možná většina z nás víme, většinou, jakoby, když je mistrovství světa, tak to mistrovství světa doprovází i nějaký jako song s tím mistrovstvím světa spojený, že jo? Jakoby, pojďme si říct, že fakt jako dřív ty songy, co vycházely přemys, byly fakt jako top. Fakt jako v topu. Ale tenhle rok, já jsem to nedávno říkal, měl být jako oficiální song mistrovství světa tohle. Wendy, líbí se ti to?
1: Jo, tohle se mi líbilo.
0: Fakt? Mhm. Dobrý, ty fotbal se nesleduješ.
1: Hele, já nevím, já o tenise moc nevím.
0: Jasně, jasně. No, oficiálním songem mělo být tohle, Jerry Roll, Carrion Leon, jejich Lighter. A je to přijde takový jako suchý, nějaký jako prostě nedokážu si to jako představit na tom stadionu, že tam všichni.
1: Je to takový pomalý, je to takový unavený, no jako mega. To jo, ale jako ten vibe toho songu se mi líbí.
0: Naštěstí přišla Shakira, aby to všechno zachránila, aby to spasila, aby to mistrovství mělo ten správný vibe a vydala song k oficiální, možná to bude oficiální song. Údajně jo, údajně se o tom spekuluje a zní to takto.
1: To už je úplně jiný kafe, no?
0: Total. Prosím, prosím, prosím, ten, kdo to rozhoduje, jako co má na starosti tady to, jako co bude oficiální, co bude neoficiální, mysli trošku a dej tam tohle. No jo.
1: Jo, už tady, tady vidím, kde skákat.
0: Total, že jo. Já ti ukážu ten, ještě ten rozdíl jednou, jo?
1: No, tak pojď na to.
0: Sleduj to. Mhm. Co to je? Co to je? Co to je? No, jako, myslím si, že opravdu, opravdu by to bylo fajn, kdyby ta Shakira zahrála.
1: Pojď na ještě jednou.
0: Dobře, daj mi dobrý song, Shakiro. Tak jo, budeme se jenom modlit, my v to doufáme. Tohle by měl být oficiální song. Tak to máme zas hudební novinky z krku. Můžeme se vrátit k totálním blbostem, co tady máme rádi. To tím nemyslím teď songy, které budou hrát. Hurts, Purple Disco Machine, a Wonderful Life. To máme všichni určitě při pondělí. Let's go.

0: Pink Panthers, taky Zara Larsson, jejich Stateside na fajnu. Krásné dobré ráno, 21 minut po 7 hodině. Já bych teď jenom chtěl říct, že už krásný možná nebude, minimálně pro mě už krásný rozhodně není, protože to, co jsem se teď dozvěděl, absolutní jako... Nevím, i prostě pozdní příchod do práce je mnohem lepší, než to, co teď jsem se dozvěděl já. Dámy a pánové, normálně si představte, že moje kolegyně Wendy, ona říká mražák.
1: Hej, a dost.
0: Místo mrazák.
1: Není to zase tak velká věc.
0: Je to strašný. Já z toho mám úplně tik, no mé, chci odejít teď z toho studia.
1: A co říkáš ty?
0: No mrazák, ne?
1: Ne, vůbec.
0: Hele, ty něco někdy mražíš?
1: No ale
0: to je mráž, to je teda strašný mráž.
1: Je to zmrazené nebo zmražené? Aha.
0: No ale není mra...
1: Je to mražák.
0: Magore.
1: No ne, vůbec.
0: Nedělej mi nervy, jako.
1: Lidi.
0: Mrazák.
1: Pojďte to rozseknout. 724634634, co říkáte? Používáte mrazák? Nebo normálně jako...
0: Nebo normálně mrazák, normálně mražák. Ne, nenormálně.
1: Ej, normálně mražák.
0: Nenormálně mražák, normálně mrazák. Tak co je to za vás?
1: 724634634. Pojďte psát, já ti říkám. Moje moravské srdíčko by v životě neřeklo mrazák, jako.
0: To je mi úplně jedno, jaký moravské srdíčko, je to mrazák, jo?
1: Tak já volám všechny moraváky, pojďte mi pomoct!
0: No to je jedno. Hele, ale někdo nám volá.
1: No můžem pojď, zkusit. Zvedej.
0: Dobré ráno, kde na drátě?
2: Ahoj, tady Ondra.
1: Čau Ondro, co ty říkáš?
2: Ale každý normální člověk říká mrazák.
1: A dost!
0: Jo!
1: Ne!
2: Protože, jelikož to je úplně to stejné, jako když máš kávu a kafe, neřekneš dvě kafata, ale řekneš, že chceš dvě kávy.
0: Přesně.
2: Taky proto chceš něco zmrazit, a ne něco mražit.
1: Ne, přesně. Ne, je to mražák.
0: Wendy, jo, takže prosím tě.
1: Tady už píšou lidi, že
0: tamhle jsou dveře.
1: Díky Ondro, hezký ráno,
0: čau.
1: Měj se krásně. Čau. A furt si stojím za mražákem.
0: Ale ti dám s tím mražákem. Uvidíme za chvilku, jo, co napíšou ostatní. Tak jo, za malý okamžik, to rozseknem, jo?
1: Ten tvůj... Pojď na to.
0: To ani neřeknu.
1: Řekni to.
0: Ten tvůj.
1: Řekni to.
0: Ne, radši ne. Morning Boost.
3: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.ai.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
2: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
1: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
2: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
1: zážitků
2: a zábavy.
1: Táta sviští po okruhu,
2: děti si užívají spolu jízdu
1: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
3: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
2: Adrenalinovou jízdu najdete na firmanazážitky.cz.
4: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
5: No jasně, super.
4: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
5: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
4: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
5: Pánové na burger s trhaným masem.
6: A děti na 11 druhů zmrzlin. Teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Fajn Rádio.

0: One Republic, Runaway. V éteru Fajnu 7 hodin 35 minut a my tu máme jistou záležitost, která nám nedá spát, což se takhle po ránu může jistě hodit. Dámy a pánové, říkáte mrazák, anebo naopak stejně jako Wendy nevíte, co je dobrý a říkáte mražák.
1: Já jsem to fakt řekl.
2: Tohle to je dnešní ranní dilema, horší zprávy už dneska neuslyšíte.
0: Pojďme se podívat na to, co píšete.
2: Hele, většinou jako je fakt, že mrazák vyhrává.
0: Ano.
2: Ale spoustu lidí píše třeba jako zprávy typu, že je to mrazák, ale když žena řekne, že to je mražák a je z Moravy, tak je to prostě sexy. Pak je tady jako několikrát mražák jako moravský srdíčka k tomu, ale myslím si, že úplně nejvíc to teda uzavřel Tom.
0: Jasně.
2: Který jako tady vás Čechy i nás na Moravě trošku poslal do autu, protože okay. Ten napsal: dobré ráno, tak co si budem, správně, je to mraznička.
0: A to je skama, tato mraznička. To je zase jako jaká...
2: Skama. Ale na to, že Moraváci tvrdí, jak oproti Česku mluví, Česku mluví spisovně, tak mají občas brutální zásek právě jako mražák nebo větřák.
0: Větřák. Co to? Větřák je
2: jako
0: co?
2: Jako větrák.
0: Jo, ježiš, tak to už je jako, ale to už ne. Já jsem myslel, že jako pítě jako mrazák a mražák, ale větřák?
2: Ty ještě ani nevíš, co jsou škraně, že?
0: To je škraně, není to spánek, něco takového?
2: Ne, ale jakoby možná ti pomůžu, ostravsky jsou to žgráně, ale nevím, jestli tě to úplně jako... No tak to jsou tváře.
0: Okay, jakože máš hezký škraně.
2: Máš hezký, jako tě... No jako škraně, říká se, že máš červený škraně.
0: Škraně, jo, ne dlouze, ale jako krát.
2: Škraně, no škraně. Někdo říká škráně, ale jasně. Jsou to škraně.
0: Ty vado, dobrý, hele, já jako vím, že... Je to moravský nářečí, jakože prostě říkáš mražák. Ale já bych řekl, že já bych chtěl říct, že jako obecně mi moravština přijde jako fakt extrémní banger, jo? Že mi to jako baví. Jo, že to jako cool.
2: Ale nechte ho.
0: Ale přes mražák se prostě nepřenesu. Fakt ne.
2: Tož poslouchej, šuhaju. My si to tady vyříkáme.
0: My jdeme dát fight ještě z Wendy tady mimo éter a my pojďme dál bojovat s tímhletím ránem. Luis Capaldi anebo za okamžik Kelina Stein. Hezký ráno. Fajn, vždycky hot, vždycky morning. Morning boost. Morning boost.

0: Dva švajové, Kelin, Stein 27, vítejte mezi náma, no to, što nám tady dohrálo, veteru fajná.
1: Nice. Já jsem řekl Wendy, ať to řekne, a úplně challenge akcepty, zandala to jak pán, každopádně. Co zandáme my v rámci rádia? Bude Lady Gaga. Její The Dead Dance. Každopádně, kromě toho, jeden Drákula, co saje krev. Nebo co pije krev. Pokud vám teda chybí ten jeden kolega, tak tady bude Drákula. Já bych tuhle písničku ani nepotřeboval slyšet. Mně stačíš ty.
0: Hej. Tak já to dneska fakt, ty jsi dneska vstal a úplně jsi vybral, že budeš zlý.
1: Violence, jo. Tame Impala, Jenny, Drákula, za malou okamžik na fajnu. Tak my uvidíme, kdy a za jak dlouho se třeba z Wendy zavraždíme. Každopádně do té doby ještě nějaký ty písničky. Krásné dobré ráno. Morning Boost. Fajn.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Izomat stavebniny. Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda. Trvalá paráda. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
8: A to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
12: Sportfilm festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
13: Vstup zdarma.
12: Sportfilm.cz.
14: To už je 25 let.
15: Je! A pořád nás to baví.
14: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
15: JN Interiér CZ.
14: Využijte váš prostor.
16: Fajn Radio. Turn it up, turn it up.

0: Tame Impala, jejich Drákula. Krásné dobré ráno, 4 minuty před 8 hodinou. Dámy a pánové, v tuhle chvíli tady mám velký osobnostní test, kterýho se každý můžeme zúčastnit. Test, který samozřejmě budu se ptát jako na otázky mojí kolegyně Wendy, ale vy si klidně odpovídejte taky. Wendy, ty jsi připravená?
1: Jsem.
0: Na osobnostní test?
1: Já jsem se narodila už připravená.
0: Dobře, tak jdeme rovnou na to. Tak Wendy, první otázka, jo?
1: Mhm.
0: Máš pocit, že večer si více jako sama sebou než přes den?
1: Mm-mm. Ne.
0: Ne? Fakt ne?
1: Ne.
0: Působíš tvrdě nebo odtažitě, ale uvnitř si citlivá?
1: Ano.
0: Když je toho na tebe moc, máš tendenci se stáhnout a být chvíli sama?
1: Ano.
0: Ke spokojenosti ti stačí hlavně klid a pohoda?
1: Jo.
0: Jsi nejšťastnější, když si můžeš dělat věci po svém?
1: Jo.
0: To je konec osobnostního testu. Víš, co to o tobě vypovídá?
1: Že jsem navenek drsná.
0: Ne.
1: A uvnitř miláček, co? No tak to
0: skoro.
1: Jsem.
0: Seš ježek.
1: Aha, no tak bomba.
0: Ježek.
1: A co?
0: Jsi ježek.
1: A co to znamená?
0: No, to byly otázky a podle těch, když si teď odpověděl, tak to znamená, že jsi ježek.
1: Ale jakoby, co znamená ježek pro mě? Jako to, že jsem jak ježek? Nebo?
0: No prostě ježek, že máš bodliny, že prostě pícháš. A jak se cítíš jako ježek teďka? To mi řekni. Jaký to je pocit?
1: Jo, skvělý.
0: Vaše pocity, všechno chceme vidět.
1: Jo, super mít na zádech bodliny, no.
0: A co jablíčka, sbíráš?
1: Asi pobodná. Jablíčka ne, protože jablíčka nepapaj.
0: Já vím, ale tak nosím na zádech. Ale můžou je nosit.
1: Ne, takhle je to jenom ve školkách řečeno a je to špatně.
0: Ty jsi všem teď kazila úplně to, radost. Fakt, jako Wendy.
1: Ne.
0: Jsi ježek a ještě zlej ježek, jako to je fakt hrozný. Co jsi říkala s těma bodlinama, že jsi chtěla něco jako...
1: Že bodnu tebe asi, těma bodlinama.
0: To nemůžu, já tady pro tebe mám zrovna takovou písničku. Hele.
1: Jo, jakou?

0: jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Fajn Radio. Instagram.
8: YouTube.
7: TikTok.
8: Co je zrovna teď in.
7: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme fajn?
9: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
10: Pojďme se podívat na počasí. Dnes oblačno až zataženo, místy se mohou objevit i přehánky. No a nejvyšší denní teploty dneška 17 až 22 stupňů Celsia.
7: Fajn. Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
10: O víkendu v pražských Vinohradech vypukl požár v jednom z hotelů. Hasiči evakuovali několik lidí a škoda podle prvních odhadů půjde až do milionu korun. Příčina požáru ještě není známá a pořád se vyšetřuje. Klasická dovolenková disciplína zabírání lehátek ručníkem tentokrát skončila až u soudu. Jeden týpek se pohádal s dalšími hosty hotelu kvůli místu u bazénu a nakonec vysoudil i odškodnění. Dávejte si pozor, ručníková válka už nemusí být jenom ranní sport Čechů a Němců. Teďkon už je to očividně i disciplína, kam se můžete dostat až k soudu. Michael Jackson se po 17 letech po své smrti vrátil na vrchol globálních streamovacích žebříčků. V květnu roku 2026 nazbíral 11 000 bodů a předběhl hvězdy, jako je Taylor Swift nebo BTS. Data ukazují, že jeho hudba má pořád silný zásah napříč generacemi a jeho status popový legendy zůstává nedotknutelný.
7: Fajn.

0: Hola, good morning, guten Morgen, dobré ráno. Pokračuje Morning Boost na Fajnu. Je to tak, další songy samozřejmě v playlistu před náma, bude tady třeba takovej Alex Warren, což je Vendin Miláček.
1: Ale říkáš, budeš to říkat pokaždý, jo? Říkáš Alex Warren.
0: Jo, budu. Taky Shabuzi, Mal Smith, jejich Blink Twice. Kromě toho se podíváme na nějaký ty novinky ze světa a možná se s Wendy opět pohádáme. Tak krásný ráno a vy se rozhodně nehádejte. Zkuste to minimálně a zkuste to i se šéfem se nepohádat. I když vím, je to těžký, ale zkuste to. Morning Boost. Fajn.

0: Tohle to byla Alex Warren, jeho Eternity, peska, která dohrála při pondělním ránu 11 minutek po 8 na Fajnu.
1: A taky Vendin Miláček.
0: A dost už.
1: Dámy a pánové, máme tu něco, co by nemělo uniknout žádnému Potterheadovi. Něco, co by nemělo uniknout ani průměrnému fanouškovi Avengers, to nevím, jako co s tím má co společného, ale tím chci říct, že tady máme jistou věc, která by neměla uniknout snad nikomu.
0: Je to výstava Harryho Pottera, jmenuje se to The Exhibition, nečekaně. No a ta bude tady v Praze, ona tak jako cestuje po světě, no a přijde i do Prahy a přijde už 6.8., pokud se nepletu.
1: A jak přijde, jakože no, po nohou?
0: Jakože oni přiletí, on, víš, oni...
1: Na košťat.
0: Jo. Bude tady...
1: Na Griffinech.
0: Jo.
1: Udítající lodí, ne?
0: V pražských Letňanech jinak.
1: V pražských Letňanech, to je důležitá informace, děkujem. No tak jako kdo by nechtěl, že jo, jako prostě se projít a prostě zažít jakoby temnej les na vlastní oči, že jo? Na vlastní kůži. Bude to tam, ne? Nějak něco takovýho.
0: Já vůbec netuším, jak to bude vypadat.
1: Já myslím, že jsi tam
0: ale vypadá, že jsi docela excited, takže... Ale tak... víš co, Fiky, tak já nám koupím vstupenky a budem se tam podívat. A pak dáme report.
1: Yes! Yes! Napíšem to potom do výkazu. Necháme to proplatit.
0: To pracovní cesta.
1: Jo. Dobrý plán, se mi líbí. No tak jo, tak 6. srpna výstava Harryho Pottera v pražských Letňanech. Určitě na to koukněte, třeba se tam potkáme.
0: Hele, základní vstupenka je nějakých 550 korun, a kdybyste potom byli třeba 2+1 jako rodina, tak už se ta cena potom něco málo snižuje.
1: To musíme ještě najít nějakého prcka sebou, Wendy.
0: Kde máme našeho hudebního manažera?
1: Jo, ten má dítě vlastně.
0: Myslíš toho mladíka?
1: Tak jo, ještě jednou. 6. srpna výstava Harryho Pottera. Držím palce, ať se tam dostanete a krásně dobré ráno.
2: Pan Potter... Naše nová celebrita.

0: Ojajaj, to je ale hype. James hype. Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls na Fajnu. 18 minut po 8 hodině, songy na Fajnu pokračujou, bude tu za malý okamžik třeba Espo. Její ticho. A já se musím přiznat, že když jsem tenhle song slyšel poprvé, tak mi to fakt jako zamotalo hlavu, protože jak chceš vypnout ticho? Jako to mě jako nutilo přemýšlet, jak jako vypneš ticho? A pak mi došlo, že jenom musíš zapnout něco, abys vypnul ticho. Dává to smysl? Tím jako vypneš ticho, vlastně si něco zapneš. Hustý, ne?
1: Ty jsi normálně filozof.
0: Boom.
1: Co ty děláš v rádiu?
0: Nevím, kámo. Já nevím. Já vím, jako já si půjdu někam jinam. Wow. Jako.
1: Ty jsi mi normálně teď otevřel třetí oko.
0: Není zač. Fakt jako, není vůbec za co.
1: Děkuju.
0: Každopádně, kromě vypínání ticha, neboli zapínání hudby, třeba tohle. Loy, její Red Eyes, song, který si většina třeba pustí po tom, co si dá vzduch z vázy. Jsem musel jako udělat přístupný, víš? Pořád jsme v rádiu. Její Red Eyes za malou chvilku na Fajnu. Tak krásné ráno.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii.

0: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz. Fajn Rádio.

0: Posloucháte Fajn při ránu, při pondělku, 11. května, neskutečný, říct už jako květen. To byla Tate McRae, její Revolving Door, neboli Otočný dveře.
1: Wow. Ty jsi jaký napadne takový název, víš, to je hustý, jako.
0: To je jako ty stěny třeba. Od Dua Lipy, ona zpívá These Walls.
1: These Walls. Mm-hmm. Dobrý stěny. Každopádně, když jsme u těch názvů. Tak jistá kanadská záchranná stanice pojmenovala nová štěňátka, která se jim tam jako narodila, podle slovníku generace Z. Nevím, asi to byl jako vrch Z, chudák mamka, to se teda narodila, takže se tkáš na konci abecedy. Jo? Takže to znamená, že třeba jako tady ty pejšci, tady máme třeba štěňátko, co se jmenuje Ohio. Jo, takový rostomilý, a je to Ohio. Ne. Pak tady máme Kepa. Kep. Hej, Kepe, k noze.
0: Ne.
1: Pozor, jdeme dál. Giat.
0: Ne.
1: Giat.
0: Ne.
1: Co provedli?
0: Kudák psi.
1: Giate, k noze. Giate, nesto. Sigma. To by docela šlo. Ne?
0: Ne? Jako je to lepší než to předtím, no.
1: Lepší než Giat?
0: Lepší než Giat.
1: A pozor, jako v finále všech finál máme tady Rize.
0: Ne.
1: Rizzler. Pejsek Rizzler, no ty koko.
0: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, o čem mluvíme, zeptejte se svých dětí, oni vám rádi řeknou.
1: Ano, ano. Mě to přivádí na otázku, jak bys Wendy ty nepojmenovala svoje pejsky.
0: Čekej, já se musím zamyslet. Jo, mám. Kdybych měla psa, tak bych ho rozhodně nepojmenovala jako Honza Fiker.
1: Jasně.
0: Protože kdyby se tak jmenoval, nebyl, tak půjde na Facebook Market, protože takovýho psa doma nechci.
1: Hele, já měl jednou jako křečka a on se jmenoval Alvin, jo. Což jako to jméno je v pohodě, Alvin, jo. Nic hroznýho. Ale pak bohužel umřel, já jsem si pořídil dalšího křečka a hadej, jak se jmenoval.
0: Alvin?
1: Skoro. Alvin 2?
0: Ne.
1: A jak víme, to, co má v názvu dvojku, není zas takovej banger, že jo. Alvin 2, bohužel. Měl jsem ho rád, ale chudák to měl rychle za sebou. Dámy a pánové, 724634634, jak byste vy nepojmenovali své domácí mazlíčky, nebo svého domácího mazlíčka?
0: Dejte vědět.
1: Děkujem.

0: break my heart.
1: Dua Lipa, její zlomený srdíčko, její Break My Heart na Fajnu. Kolik? Minutu před 8:45 aktuální čas. A navzdory tomu, že jistá kanadská chovná stanice pojmenovala čerstvá štěňátka po slovníku generace Z, tudíž někde v Kanadě teďkon běhá pes, co se jmenuje třeba Rizzler, nebo taky Ohio, Cap, jo, tak jsme se ptali, jak byste vy rozhodně nepojmenovali třeba své domácí mazlíčky, třeba pejska nebo kočičku. Máme nějaký zprávy, Vendy?
2: Píše Andy, obdivuju lidi, co svoji čivavu pojmenují Max. Na tom psovi je maximálně jeho ego, takže určitě Max.
1: Počkej, vůbec jako čivava, jako řadí se jako do nějakého toho členov, do, jako do psu?
2: Jo.
1: Jo?
2: Mm-hmm.
1: Jo, dobře. Mm-hmm. Tak jo.
2: Tak je tady ještě zpráva, že by nikdo nikdy nepojmenoval své zvíře jako exekutor. Mě to baví, až budu mít rybu, tak to bude exekutor. A ještě je tady teda Mirek. Nedokážu si představit, že na své zvíře volám Mirku. Pojď jo, ke mně.
1: Počkej, myslím, že Mirek píše.
2: Ne. Jo, jako, že někdo napsal, že by nepojmenoval nikdy psa Mirek.
1: Dobře, já tady mám třeba zprávu. Ahoj, svoji micinku bych rozhodně nepojmenovala Petr. To je divný. No, to je jedno. Další zpráva. Ahoj, kamarád má velmi originální jméno pro svého psa. Jmenuje se, pozor, mm-hmm, Pes.
2: Nice.
1: Mega.
2: Super.
1: Vymýšlel podle mě 10 let jméno. Máme tady pak jenom jako Rostia. To je jenom jako sama o sobě zpráva Rostia. Nevím, mm-hmm, jestli psal Rostia, nebo jakože Rostia to jméno. Asi Rostia psal Rostia.
2: Jo.
1: Může být. Ale Rostia je v pohodě, mi přijde. Proč ne? Takový roztomilý. A že ještě tady mám jednu zprávu, což mě ta velmi překvapila. Kamarád má krokodýla a říká mu Jožin.
2: Jožin.
1: Kámo, to je dobrý, ale to není zase tak jako špatný. Jožin z Bažin, prostě víš co, to je cool. Kámo, cool, že má krokodýla. To je hustý. No nic. Tak jo, tak to jsme zase dozvěděli věcí. Krásný ráno všem. Chtěl jsem něco říct, zase něco chytrýho, ale tady,
2: no, to tady
1: to nefunguje, mm-hmm, dneska ne. A vlastně ani nikdy jindy. Co mlčíš? Morning Boost.
3: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Fajn Rádio.

0: Olivia Dean je její Nice to Each Other, což je velmi, velmi důležité poselství, zvlášť pro nás dva z Vendy teďkon po dnešním ránu. Song, který dohrál kolik? 5 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné.
1: Že se s váma loučíme.
0: Je to tak, Morning Bus je u konce. Stihli jsme zase spousta věcí, například jsme si řekli, jak nepojmenovat své domácí mazlíčky, a taky jsme zjistili, že se správně říká mrazák a ne mražák.
1: Je to a dost, je to i mraža.
0: Je to mraza,
1: je to mraznička, mrazák. Správně. Podle Toma.
0: Podle Toma, ale podle Toma. Je to mrazák.
1: Ne, je to mražák.
0: A dost. Tak s tímhle bych to asi fakt uzavřel, jinak to tady neskončí nikdy. Krásný zbytek.
1: Počkej, a já bych chtěla něco.
2: Dobré ráno, já se omlouvám, ale když chceš něco jako, chceš to...
1: No, nemluv, prosím tě.
2: Chceš to zmrazit nebo zmražit?
0: No, to jsem říkal úplně stejně.
1: No, počkej, ale je to zmrazené nebo zmražené?
0: A to už seš úplně jinde.
1: Ne, to je furt to stejné.
0: Není.
2: No, tak chci.
0: A nad tím jsem taky myšlel, ale to je úplná blbost,
1: nechte
0: co říká.
1: Nechte to bejt, prosím vás už. Každej si to bude říkat po svým tečka.
0: Dámy a pánové, krásný zbytek dne. My se s Vendy zkusíme nezabít a zítra tady budem snad. Opět. O česti.
1: Mějte tak, se.
0: Čau, čau. Čau. A ještě jsem chtěl říct jednu důležitou věc.
1: Ne, není to mrazák.
0: Je to mrazák, ale vzhledem k tomu, počkej, teď jako fakt musím mít proslov důležitý. Vzhledem k tomu, jo, že moje budoucí žena, jen o tom ještě neví, slaví dneska narozeniny, 27 let, Sabrina Carpenter.
1: Aha, jo, takhle, no nic. Já myslela, že fakt jako tvoje přítelky nevíš.
0: Ne, myslím tě. Tak všechno nejlepší, Sabrino, a na náš odchod samozřejmě za celý rádio Sabrina Carpenter. Hey, busy woman.
1: Víš, že ona randí s někým?
0: Nerandí, jsou keci.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Ratatararatatrička, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Fine Radio. Next Generation.
6: Show od mladých pro mladé.
5: Pondělí až čtvrtek.
7: Od 8 večer.
8: Get ready for the sound.
5: Fresh.
9: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
10: I'm Post Malone.
11: This is Beyonce.
12: Hey, this is Halsey.
13: Poslouchej Fine Fresh Radio z www.finefresh.cz.
14: Dneska nás čeká oblačno až zataženo, zpočátku s místy přeháňky nebo déšť, no a postupně srážky na většině území. Zejména odpoledne a večer taky místy bouřky, no a nejvyšší denní teploty kolem 17 stupňů Celsia.
15: Fajn.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
20: Jsme online.
21: Online.
22: Jsme na DAB+.
23: Plus.
24: Jsme v aplikaci
25: Rádia CZ.
14: Máme přesně 2 minutky po 9. hodině, než společně odstartujeme dnešní Music Boost, dáme si s Míšou zprávy.
26: Fotbalové derby mezi Slaví a Spartou skončilo chaosem. Za stavu 3-2 pro Slávii vběhli na hřiště fanoušci a utkání bylo předčasně ukončeno. Místo oslav mistrovského titulu se teď řeší bezpečnostní incident a možná disciplinární následky. Společnost Lego udělala velký dojem. Kulistým narozeninám legendárního přírodovědce Sira Davida upravila ikonický limit na krabicích. Společnost přidala i vzkaz aktualizováno pro vás, Sire Davide, a připomnělo, že na hraní není člověk nikdy starý. Remix tracku Dracula od Tem Impala a Janine se znovu vyšplhal na 7. místo globálního Spotify kartu a nabídl přes 3,5 milionu streamů za den. Ne doslova, lidi tenhle ten track opravdu milujou.
15: Fajn.
4: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz
6: www.fajnradio.cz.
15: Fajn.
14: Projíždějte opatrně v Brně kolem ulice Kubíčkova, tady bourali 2 osobáky, vyšetřuje se to tam, tak prosím vás, projíždějte s opatrností. D4, 31. kilometr, trasa Praha Strakonice, tak i tady se bouralo, i tady se zdržíte, tak opatrně. No a Ostrava hlásí nehodu 2 osobáků v ulici 1. máje.
5: Music Boost.
7: Music Boost.
11: Music Boost.
13: Andrea Kautzka.
11: 5, 4, 3, 2, 1.
14: Já vás tady vítám, další pondělí nás čeká, další start nového pracovního týdne, který společně zvládneme. Já nevím, co jste dělali o tom prodlouženém víkendu vy, já jsem zvládla přežít vlastní rozlučku se Svobodou, tak ať to bylo cokoliv u vás, vezmeme to, hodíme to za hlavu, no a jedeme na novo. Music Boost startuje 3 společné hoďky.
5: Music Boost.
14: Startuje nám Gimme 5, 5 songů na rozjezd, ale už Jonas Blue, taky Jack.

0: Dnešní Gimme 5 na Fajnu Music Boostu uzavírá Robin Schulz, Cyril Sam Martin. No, máme tady pondělí, to byl zase víkend, co? Prodloužený víkend, ježiš, to jsme toho zase stihli. Dali jsme si včerejší den matek, takže ano, prosím vás, kdo zapomněl, zkuste to dneska nějak napravit, jinak to budete poslouchat po celý rok, jo? Dali jsme si taky den vítězství, ano, 81 let od ukončení druhé světové války, to jsme slavili v pátek, jo? Proto bylo ono, jenom kdyby vám to nějak jakoby nefungovalo. Já, prosím vás, jsem zvládla přežít i svoji vlastní rozlučku se svobodou, takže jsem měla takovou silnou kombinaci na celý víkend, jo? Den matek, prostě válka, rozlučka. A do toho všeho. Samozřejmě ještě víkendové fotbalové derby. Asi se vám taky zbláznil algoritmus na sociálních sítích, že vám to teď ukazuje jenom fotbal? A jenom to bláznoství, co se tam odehrálo? Jestli ano, tak ano, tak ten algoritmus je správnej, stejně jako můj. Asi na to týden ještě budeme všichni koukat, než na to opět zase zapomeneme. Byl to náročný víkend, ale je za námi. A teď prostě otvíráme tu novou pokličku, ty nový příběhy, jo? Před náma další týden, další víkend, další zážitky, které prostě společně musíme zvládnout. Já si myslím, že děláte dobře, že ladíte Music Boost na Fajnu. My si společně prostě budeme o těchto aktivitách, které jsme o víkendu dělali, dělat srandu. No a o to lepší pondělek to bude. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Trenírkárna.cz. Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Vše, co potřebuji, za

Rosin host, tohle je Harry Styles na Fajnu. No a naše sociální sebevědomí, takový to, co máme na těch sociálních sítích, jo, na tom bude hůř a hůř. Instagram totiž nově zavádí tlačítko dislike u komentářů. Super, protože internetu podle mě přesně chybělo víc způsobů, jak dát lidem najevo, že jsou trapní. Doteď jste mohli komentář jenom ignorovat, nově mu můžete dát aktivně najevo, tak tohle je tak špatný názor, že jsem kvůli němu přestal věřit v lidstvo. Meta tvrdí, že chce kultivovat diskuze. Nevím, jestli přesně tohle znamená kultivování diskuze, ale uvidíme. Taky Meta říká, že chce omezit toxicitu, což mi přijde fakt jako obrovský paradox. Představte si, kdyby třeba nějaká hospoda zavedla panáky zdarma, aby lidi pili míň. No je to divný, jo?

0: Ray Dalton, jeho Blood Running, to je song, který si dáváme na fajnu, 9 hodin 42 minut. No a za chvilku pokračujem. Za chvilku Charlie XCX. Back for you. Rex Orange Country, Love Me Not. To jsou songy, které nás za chvilku budou doprovázet dnešním pondělním dopolednem. Tak si udějte dobrou kávu, pokecejte třeba s kolegou nějaký small talk. Prosím vás, small talky s kolegou jsou prej údajně podle věců velmi, velmi zdravý a prospěšný pro nás. Tak prostě se na něco zeptejte třeba. Co víkend, nebo dáme kafe, jo? A hned zdraví je na místě. Music Boost. Music Boost.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.

0: zmíněny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz
7: Fajn Rádio.

Love Me Not. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. Hele, pamatujete si na takový ten pocit, když vám máma v dětství uklidila pokoj a omylem vyhodila polovinu vašich věcí? Pamatujete si na to, jaký to bylo? Jak jste byli naštvaný? No tak přesně tenhle pocit zažili miliony lidí tenhle víkend po celém světě. Instagram totiž smazal několik falešných účtů a některým influencerům zmizelo tak přes noc i několik desítek tisíc followerů. Jo, to znamená, že když teď najedete třeba na nějakou celebritu, která tam předtím měla, nevím, třeba 500 000 sledujících a dneska tam má třeba jenom 200 tisíc, tak vy vlastně tím pádem asi víte, že si je pravděpodobně ty sledující koupila. Jo? Takže tenhle víkend to vlastně jakoby odhalil. Instagram tvrdí, že smazal hlavně roboty a falešný profily, což poznáte jednoduše, takový ten účet Sexy John 457, jo? Profilovka motorky a pod každou fotkou komentář Amazing Dear. Jo, tak to přesně tyhle účty zmizely z celého světa, z celého Instagramu. Proto, jestli vám ubyli nějaký sledující, tak já nevím, že to nebyly jakoby sexy Johnové, který existují, jo? Byl to sexy robot John. No, takhle nějak. Posloucháš Fajn.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
4: Fajn Radio. Turn this up. These are the hits I love.

0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Dneska nás čeká oblačno až zataženo, taky nás čekají přehánky, postupně srážky na většině území, zejména odpoledne a večer, místy dokonce i bouřky, no a nejvyšší teploty 17, maximálně 20 stupňů Celsia.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Společnost T-Mobile začne převádět část lidí ze starých tarifů na nové balíčky. Pro některé zákazníky to znamená zdražení o desítky korun měsíčně. Operátor ale tvrdí, že nabídne víc dat a další služby navíc. Pokud lidem nové podmínky nebudou vyhovovat, můžou bez sankcí odejít třeba někam jinam. V pražském obchodě někdo nechal mezi pečivem krabičku plnou peněz a nešlo o žádný drobný. Podle nálezce tam mohlo být až 1 000 000 korun. Policie teď řeší, komu cash vůbec patří a jak se dostala zrovna mezi rohlíky. Kolumbijská zpěvačka Shakira se vrací k fotbalovým hymnám. Nový song Dia Dia má vyjít 14. května a doprovodit FIFA World Cup 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. Po megahitu Waka Waka z roku 2010 se tak čeká další globální fotbalový hit.
1: Fine. Music Boost.
0: Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Fine. Music Boost vítá společně s 10. hodinou další skvělý playlist Fine Radio. Existuje nová taky pláž, která má dost specifické podmínky. O tý se za chvilku něco řekneme, to si myslím, že je informace, která nám dneska vyrazí dech, stejně jako další dnešní rubrika. Ale teď už jenom ty songy, jo? Teď nejdřív písničky, pak si něco povíme. Arlo Parks, Rihanna, anebo právě teď Fastboy.
1: Music Boost.

Parks na Fajnu. Skoro ve čtvrt na jedenáct. Představte si, že jdete na pláž a jsou tam jenom ženy. No tak, teď se podle mě všichni muži úplně zasněli a řekli si, jo, taková pláž, to by se nám líbilo, jo. No akorát, že vy tam nesmíte. V Dubaji otevřeli první plně soukromou pláž jenom pro ženy. Bez mužů, bez focení a s maximálním soukromím. Takže poprvé v historii existuje pláž, kde se nikdo nemusí tvářit, že jen náhodou fotíme západ slunce. Kvůli tomu zvláštnímu pocitu, že chceme mít jako to soukromí a že nás nikdo neočumuje, tak kvůli tomu zvláštnímu pocitu to celý vzniklo, jo? Přišlo se na to, že ženy údajně prahnou po takové pláži, kdy se nemusí furt kontrolovat, jak vypadají. Můžu si opravdu fakt jako ulevit, povolit se hezky, no, nemusit být pořád krásný, tak proto ta pláž, prosím vás, je. Zajímavý je, že část mužů na internetu okamžitě napsala do komentářů, a proč my nemáme vlastní pláž? Možná přesně proto. Posloucháš. Fajn. 1, 2, 3.

0: Sexy Music Boost na fajnu. Přesně jsem věděla, že jakmile řeknou, že Dubaj má svoji vlastní první oficiální pláž jenom pro ženy, že se vlastně někteří muži budou bouřit, jo? Ano, my chceme vlastní pláž. Dobře, tak co byste chtěli teda vy? Ženy mají teda pláž pro sebe, dokonce existují i posilovny, třeba jenom pro ženy. Tak co chcete vy, pánové? Místo, které by mohlo být k dispozici jenom pro vás, oddělený. 724-634-634. Na tu odpověď si všichni dáme tenhle song Kato John, jejich Tour the Lines Off. Jaký místa by měly být ještě k dispozici oddělený? Kam by mohly buď jenom muži, nebo jenom ženy? 724-634-634. Tohle je dnešní otázka pro dnešní pondělní dopoledne. Samozřejmě po tohle refrénu. Tak už za chvilku. Music Boost.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz. Fajn Rádio.

0: Radimil to taky Kali těch olejnou. Tohle je dnešní Music Boost na fajnu. No a jaká místa by mohly podle vás být ještě oddělený? Kam by mohli pouze muži a kam by mohli pouze ženy? Říkali jsme si tady před chvilkou, že Dubaj zavedla první soukromou pláž jenom pro ženy. Já jsem taky zmiňovala, že existují některé vlastně fitness střediska pouze pro ženy. No a vy píšete, chtěli byste kavárny oddělený? Proč ne? Hospody, napsal to nějaký Pavel. Pavel by chtěl hospody jenom pro muže. Tím nám chce možná dát najevo, že třeba co? Že se třeba my občas se nedáme poslouchat, těžko říct. Někdo tady taky píše, že není špatný nápad udělat oddělený sauny, aby se ženy cítily trošku více v komfortu. Dobře, proč ne? A co mě hodně mega překvapilo, je, aby ženy mohly nakupovat bez takových těch řečí, jako dělej, už půjdem, což tady dlouho, tak by mohly být obchoďáky jenom pro ženy. Jako takovej obchoďák pouze pro ženy, já bych ho brala hned. Mimochodem, taková zajímavost. Japonsko má dokonce v metru vagóny pouze pro ženy, pro jejich vlastně komfort a bezpečnost, což je taky jako mega zjištění, co? Představte si, že čekáte na metro a přijede jenom třeba to mužský a vy, ach jo, tak musím čekat dalších 10 minut. A nedej bože, když jedete třeba ve dvou a jeden je muž a jeden je žena, jo? Tak jakoby ta logistika pak musí být docela náročná.
1: Fajn. Tohle je fajn.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Sexuologové zveřejnili novej průzkum intimního života a Češi prej experimentují víc než kdy dřív. No není divu, je drahý cestování, hypotéky, kokain, no tak člověk začne hledat dobrodružství doma.
1: Music Boost. Fajn.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
5: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
6: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
7: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes, sir!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
15: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
16: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
17: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
16: A navíc, za každý nákup v Bystru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
17: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Fajn rádio.

One Republic, taky David Guetta, 8 minutek do 11. na Fajnu. No a představte si, že by vám někdo dal velký peníze za to, že by vás třeba jenom vyfotil a použil váš obličej. To by se vydělávalo, co? Jo, takhle vydělala teď Dua Lipa, nebo takhle možná vydělala teprve. Podala žalobu na technologického giganta Samsung, jo? Samsung bude možná platit odškodný 15 milionů dolarů, což je prosím vás asi 350 milionů korun. To znamená, že Samsung by údajně měl 350 milionů korun zaplatit Dua Lipě za to, že použil její podobiznu do televize. Nepoužil přímo její obličej, ale použil prostě do reklamy obličej, který je jí jakoby mega podobný. Dua Lipa se teda domnívá, že prostě někdo teda jí využil. Někdo prostě, aby se to lépe prodávalo, by to mělo prostě lepší reklamní spot, tak prostě použil její napodobeninu. To znamená, že teď se to bude hodně jakoby řešit, soudit, no a uvidíme, kolik z toho Dua Lipa nakonec vydělá. Tak já jsem se chtěla zeptat, jestli třeba vlastníte nějakou firmu a chtěli byste tam jakoby můj obličej, tak mi dejte asi vědět, jo, nějak se můžeme domluvit. 350 milionů za to sice nepotřebuju, ale 20 stačí.

0: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
2: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
4: Je, yeah, to už je 25 let.
5: Je, yeah, a pořád nás to baví.
4: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
5: JN Interiér CZ.
4: Využijte váš prostor.
6: Fajn Radio. Get ready for the sound. Fresh.
7: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
8: I'm Post Malone.
9: This is Beyonce.
10: Hey, this is Halsey.
11: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.finefresh.cz.
12: Dneska celý den oblačno, zataženo, místy přeháňky, srážky na většině území, hezky postupně během dne, zejména odpoledne a večer místy i bouřky. No a nejvyšší teploty 17, maximálně 20 stupňů Celsia.
6: Fajn.
13: Jsme online. Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
14: O víkendu v pražských Vinohradech vypukl požár v jednom z hotelů. Hasiči evakuovali několik lidí a škoda podle prvních odhadů půjde až do milionu korun. Příčina požáru ještě není známá a pořád se vyšetřuje. Klasická dovolenková disciplína zabírání lehátek ručníkem tentokrát skončila až u soudu. Jeden týpek se pohádal s dalšími hosty hotelu kvůli místu u bazénu a nakonec vysoudil i odškodnění. Dávejte si pozor, ručníková válka už nemusí být jenom ranní sport Čechů a Němců. Teďkon už je to očividně i disciplína, kam se můžete dostat až k soudu. Michael Jackson se po 17 letech po své smrti vrátil na vrchol globálních streamovacích žebříčků. V květnu roku 2026 nazbíral 11 000 bodů a předběhl hvězdy, jako je Taylor Swift nebo BTS. Data ukazují, že jeho hudba má pořád silný zásah napříč generacemi a jeho status popový legendy zůstává nedotknutelný.
6: Fajn.
15: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz
16: www.fajnradio.cz.
6: Fajn.
12: Bouralo se v Praze dva osobáky v sobě ulice 5. května. Opatrně taky v Brně, a to v ulici Bauerova, i tady se bohužel bouralo. D4, 71. kilák na trase Praha Strakonice, tak tady opatrně, tady nějaký předmět na vozovce. No a ulice Štěrboholská spojka v Praze, tak i tady se bouralo, i tady projíždíte se zvýšenou opatrností.
6: Music Boost.
17: Music Boost.
18: Music Boost.
19: Andrea Kautzka.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Máme tady přesně 3 minutky po 11. hodině, no a to je start naší dnešní poslední hoďky. Abychom to dopoledne pořádně společně doklepli, musíme si dát ještě nějaký ty společné songy. Lady Gaga, Teddy Swims a další skvělí interpreti, kterých si teď společně dáme.
6: Music Boost.

Love, to je With MC, Beast, Honey. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. Stalo se vám asi určitě, že jste někdy na nějakou schůzku, rande nebo kamkoliv prostě dorazili pozdě, že jo? To se tak stává. No a představte si, že máte schůzku, přijdete o 15 minut pozdě. Jo? Hodně stresu. Vždycky máte dvě možnosti. Buď se omluvit, vymyslet si jakoukoliv výmluvu, na kterou vám buď někdo skočí, neskočí, ale to není důležitý. Třeba, nevím, ujela mi tramvaj, děti do školky, nebo zaspala se, nebo prostě cokoliv. A nebo tu situaci totálně ignorovat a doufat, že vlastně v tom stresu na to nikdo nepřijde, jo? Že to tak jako takzvaně vyšumí. Tak tuhletu šumící taktiku já prosím vás nedoporučuju a asi bych ji nedoporučila znovu ani Andrejovi Babišovi, který tuhle taktiku právě zvolil, když dorazil o 15 minut pozdě na schůzku s prezidentem. A ještě prosím vás, když jdete na schůzku s prezidentem, jo, tak tam je to takový jako, tam bych možná nevolila ani tu tramvaj, jo. Tam je to takový jako nic moc. Doporučuji si najít to video, jestli to na vás ještě na těch sockách nekleplo. To video, kdy právě ten Andrej Babiš vstoupí do té místnosti, kde ten prezident už čeká a teď mu ten Petr Pavel jakoby říká, no já jsem si teda myslel, že jsme měli mít schůzku už dřív. A Babiš, oha. Je to prostě fakt divná, bizární situace a já když to video viděla, tak mi to docela potěšilo. Že jsou na tom lidi někde hůř. Tak se na to už tak podívejte.

0: Music Boost.
1: Music Boost.
0: Fajn. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
8: Fajn Radio.
9: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
10: Fajn
9: Radio.
8: Instagram.
9: YouTube.
8: TikTok.
9: Co je zrovna teď in.
10: Fajn.
8: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Sociálních sítí.
9: Jsme fajn. Fajn Radio.
10: CZ.
11: Back to the hits.
9: Fajn.

Miles Smith, jeho Stargazing na Fajnu. Dáváte si dnešní Music Boost, ve kterém si teď řekneme něco, čeho máte už asi plný zuby, protože je to všude v televizi, na TikToku, na Facebooku, na Instagramu, ale prostě my to nemůžeme ignorovat. Myslím tím sobotní derby, jo? Sparta versus Slavie. Tenhle vlastně zápas by se mohl jmenovat kdo rychleji obsadí trávník. No tak tentokrát ho obsadili slávisté. Asi víte, o čem mluvím, jestli ne, tak jenom taková rychlá připomínka, prostě se hrál zápas, ještě 3 minutky do konce. No a slávisti to se nemohli ty fanoušci vydržet a prostě si asi spletli konec zápasu a prostě vrhli na ten trávník a začali tam pobíhat. To pobíhání vlastně nebylo na tomto špatný, jo, ale spíš tam začali pak jako fyzicky napadat ty ostatní, ty protihráče, ty Sparty, no prostě velký chaos. Je to teď všude, já otevřu Instagram a prostě to x videí, dokonce už to dělá i memečka, který jsou docela vtipný, takže teď máme takovou kauzu, která se tady s náma potáhne třeba, nevím, ještě tak týden. Já si myslím, že ti fanoušci Slavie pochopili, že ta hrací plocha by mohla být takovou další tribunou s lepším výhledem, takže já bych jim to tolik úplně nezazlívala. Na druhou stranu navrhuji, jestli by se třeba Ondřej Novotný mohl k tomuhle vyjádřit, jestli by ho napadlo třeba nějaké spojení mezi oktagonem a vlastně fotbalem. Já si myslím, že tahle sobota nám totiž ukázala, že fotbal není úplně daleko od toho oktagonu, a tak je možný, že bychom mohli vymyslet nějaký nový sport, jo? Fotbal, oktagon, něco takového prostě. No, do první fronty, prostě do prvních dílů slávisty, a já myslím, že máme na co se koukat.

0: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
5: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
6: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
5: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
6: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
5: zážitků
6: a zábavy.
5: Táta sviští po okruhu,
6: děti si užívají spolujízdu
5: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
7: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
6: Adrenalinovou jízdu najdete na
8: firmanazážitky.cz.

8 minut jak do 12. hodiny. Vy si dáváte pořád fajn, určitě v tom pokračujte, akorát už bez mě. Ano, za 12. hodinou už Andreu střídá Kristýnka. No a vy si užijte hezký zbytek dne. Dneska sice ano, zataženo, možná nás čeká nějaký déšť, počasí nic moc, ale to nevadí. Hele, každý den nemusí úplně tak svítit na opalovačku, ne? Zítra je taky den, který bude sice prý podle předpovědi ještě horší, ale tak ne, můžeme dělat aktivity, které nemusíme mít na ně hezký sluníčko, to znamená, můžete jít do kina, můžete být doma, třeba si uklidit, to čeká mě. No a zítra ladit zase od 9 Andreu a její Music Boost. Zítra se na vás opět budu těšit a zítra opět budu zase jenom vaše. Tak ahoj. Fajn.

0: Music Boost.
1: Music Boost.
0: Fajn.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Sportfilm, festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
7: Vstup zdarma.
6: Sportfilm.cz.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
9: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
10: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
11: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
12: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
13: Fajn Radio.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Jsme online.
19: Online.
18: Jsme na DAB+. Plus.
19: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Je minutka po 12. hodině a tohle jsou vaše hot news s Hankou.
6: Fotbalové derby mezi Slaví a Spartou skončilo chaosem. Za stavu 3-2 pro Slávii vběhli na hřiště fanoušci a utkání bylo předčasně ukončeno. Místo oslav mistrovského titulu se teď řeší bezpečnostní incident a možné disciplinární následky. Společnost Lego udělala velký dojem. Kvůli svým narozeninám legendárního přírodovědce Sira Davida upravila ikonický věkový limit na krabicích. Společnost přidala i vzkaz aktualizováno pro vás, Sire Davide, a připomněla, že na hraní není člověk nikdy moc starý. Remix tracku Drákula od Tame Impala a Jamie se znovu vyšplhal na 7. místo globálního Spotify chartu a nazbíral přes 3,5 milionu streamů za den.
8: Fajn. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Fajn. Fajn.
11: Pokud se právě teď snažíte někam dojet a máte pocit, že česká silniční síť se rozhodla pro pondělní stávku, nejste v tom sami, dneska je to na silnicích trošku boj o přežití, takže dávejte bacha. Pokud jedete po D8 směrem na Německo, tak u Mělníka se tam něco potkalo s jakýmsi předmětem na vozovce, tak bacha, na D55 u Napajedel to pro změnu neubrzil zajíc nebo jiný zvířátko. Upřímnou soustrast tomu zvířeti i vašim nervům. No a v Plzni na francouzský si to zase dva řidiči vysvětlují až moc zblízka, tak tam taky počítejte se zdržením. No a hlavně znáte to, dojeďte v celku, jsme v tom s váma, dávejte bacha. Krásný pondělí, já vás vítám u dalšího warm-upu. Tenhle týden si spolu dáme celý, protože nemáme státní svátek. To je velmi nepříjemná změna, ale my si to tady uděláme hezký. Uděláme si krásný 3 hodinky právě teď a odstartujeme to Gracie Abrams, That's So True. Já jsem Kristýna a budu vás provázet vaším odpolednem, tak pojďme na to.

Focus a jejich Elevate. Právě teď dohrává na Fajnu. Já vím, že je 12.14, ale pokud jste se stejně ještě neprobudili, ačkoliv už je popolední, tak tohle doufám, že vás probudilo. A pojďme si to přiznat. Většina z nás se dneska probudila a ještě se zalepenýma očima jsme kontrolovali životy lidí, kteří nás absolutně, ale vůbec nezajímají. Já vím, dělám to taky. Vítejte proto u ranní dávky našeho společného digitálního šílenství. Na mě dneska zase vyskočil článek, jak nás tenhle rychlej dopamin ze sociálních sítí vzdaluje od štěstí. Já to vím, vy to víte, ale stejně se k tomu scrollování vždycky vrátíme. Upřímně, můj telefon je takový ten toxický ex, se kterým se občas prostě jen tak jako vyspíte, protože z toho máte aspoň na chviličku dopamin, i když se pak cítíte úplně hrozně. Jenže jak se s tím rozejít, s tímhle ex v podobě sociálních sítí. Kompletní abstinence nejde, protože v telefonu máme práci, školu, někdo tam má milenky, to nejde jen tak zahodit, chápete to? Takže jestli máte nějaký funkční tip, jak omezit screen time a nezbláznit se, šup s tím do zpráv na 724634634 a pokud tip nemáte, ale ten screen time máte fakt hrozný, tak mi aspoň napište, kolik hodin jste strávili o víkendu na telefonu. Já mám v neděli 16 hodin, jo, o tom si nebudem povídat, protože je to moje virtuální droga. My si ale virtuální drogy nebudem dávat. Vy mi jenom napište, kolik hodin teda trávíte na telefonu a jak se toho zbavit. 724634634 a nás čeká Wenbee a taky Godard a jejich song Messy in Heaven právě teď na Fajnu.

0: Viktor Šín, Kellen a jejich virtuální drogy nám právě dohráli na Fajnu 12.21 a my jsme spolu řešili právě virtuální drogy, a.k.a. sociální sítě, které nás nabíjejí levným dopaminem. A já jsem se vás ptala, jak se toho zbavit, jestli máte nějaký tip. Přišla mi tady zpráva od Pavla, který píše, že si pořídil takový ten tlačítkový telefon, že na tom se toho moc dělat nedá. Já se obávám, že to bych nezvládla. Já bych s ním pravděpodobně šlehla někam třeba po 5 minutách a šla bych si zase vzít zpátky svůj normální telefon. Takže tenhle tip, ale jako zajímavý. No a potom tady máme ještě rozbít si displej tak moc, že ty střepy neumožňují ten telefon ovládat. I to je možnost, ale prosím vás, nerozbíjejte si telefony, jo? Protože jinak byste si nás nemohli pustit a to chceme. Už za malou chvíli si totiž dáme třeba Sombra 12 to 12, tenhle song, tak si na to počkejte tady na Fajnu.
1: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vidíš to?
5: Vidíš.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Fajn Radio.

jedný odpoledne a tenhle motivační song Wonderful Life od Hearts Up Open Disco Machine jsme si dali na fajnu. No a v nás v českých kotlinách zastihla největší ostuda českého fotbalu. Asi jste ani nemuseli moc scrollovat, abyste na sockách zahlédli záběry toho, co se o víkendu stalo na derby pražských S Sparty a Slavie na stadionu na Edenu. To je jako POV, zapomenete si vzít prášky na mozek a jdete na fotbal. Protože to, co tam předvedli ty ultras, byl totální brain rot v přímém přenosu. Tátové s dětma tam přelízali bariéry, zakuklenci stříleli světlice do davu a lili tam pivo po Galmánovi, jako WTF. To už přece není fanouškovství, to je taková jako hra na středověk. Já nevím, jestli si mysleli, že jsou v GTAčku a mají 5 hvězdiček a hrajou to jako na takovou tu těžkou úroveň. Slavie mohla mít jistý titul, ale místo toho prostě fanoušci jenom vyhráli cenu za nejvíc toxic chování roku. A bůh ví, jestli roku, tohle se s nima asi potáhne dlouho. Já nevím, možná měli nějaký špatný materiál v klobáse, ale tohle chování je prostě no go. Takže až vám budou rodiče vyčítat, že jste třeba celý víkend strávili scrollováním na telefonu, máte aspoň argument, můžete říct, že mají být rádi, že se neúčastníte výtržnictví. To je poučení z dneška a nás čeká další song Charlotte Gott a její písnička Into Deep. Trošku to sklidníme, tak pojďme na to, tady na fajnu.

0: Louis Capaldi a jeho nádherný song Survive vám teď měl pomoct vyřvat se ze všech špatných emocí. Při pondělku, při začátku týdne, pusťte to ven, to vám vzkazuju takhle 12.40 na Fajnu. No a my budeme pokračovat v tom pouštění emocí pomocí songu, protože nás čeká písnička, která je o toxických vztazích, o tom, když prostě chcete pustit toho ex, už ho poslat k čertu, ale nejde to. Jo, to si pustíme. Jihoafrická zpěvačka, taky italský zpěvák Damiano David a legendární hudebník Nile Rodgers. Už za malou chvíli na Fajnu tenhle song Talk to Me.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
10: Už zase nejde internet.
11: A Wi-Fi je pomalá.
10: Ne.
12: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
13: Yes,
14: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
15: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
12: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
19: Fajn Rádio.
2: Here we go.
7: Here we go.
3: Fajn.

0: Rodgers a jejich song Talk to me. A už jste tady měli být 4 minuty, vy magoři. Jo, tuhle legendární hlášku ze svatby Jiřího Káry měl podle mě na jazyku náš pan prezident Petr Pavel, když mu Andrej Babiš dorazil na schůzku o 15 minut později. Bez omluvy, prostě jen tak, na pohodu. A probíhalo to takhle.
1: S Andrej Babiš jsme byli domluvili na 8.30, tak nám to nevyšlo, no. Tak pojďme na to.
0: Měl za to, že jsme byli domluveni na 8.30, no a na to Andrej Babiš odpovídá, to nějak nevyšlo, no. Představte si to sebevědomí. Vy přijdete na hrad o čtvrt hoďku díl a na výtku hlavy státu odpovíte, že by prakticky mohl být víc nad věcí a že nejste jeho podřízený. To je jak, já nevím, kdybyste přišli pozdě na rande a řekli, miláčku, nebuď toxická, nejsem tvůj zaměstnanec. Jakože peak gaslighting v přímém přenosu, tleskám, ale víte co, je to skvělá inspirace pro nás všechny. Až zítra dorazíte do práce o půl hodiny později, protože ty města Praha, Brno jsou prostě zasekaný, neřešte výmluvy o kolonách. Prostě šéfovi řekněte, že by měl být na věcí, trošku se hodit do čilu, protože přece nejste jeho poddanej. Dejte mi vědět, jak vám pak HR zbalí krabici, já tohle tady v rádiu určitě zkoušet nebudu. Ale jdeme dál. Další song Meduza, Dermot Kennedy, jejich Paradise. Tak pojďme na to, na fajnu.

0: Ray a její mega hit Where is my husband jsme si právě dali na fajnou za 2 minutky 1 hodina a to znamená, že se nám sice blíží konec první společné hoďky, ale ještě před sebou máme dvě. Mezi tím si dáte zprávy, počasí a taky dopravu a pak jedem dál, protože nás čeká třeba Lady Gaga nebo taky Kane Brown. No prostě mega top playlist, tak už za chvíli.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Skytowers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Skytowers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz. Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
7: Fajn Rádio. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz.
8: Společnost T-Mobile začne převádět část lidí ze starších tarifů na nové balíčky. Pro některé zákazníky to znamená zdražení o desítky korun měsíčně. Operátor ale tvrdí, že nabídne víc dat a další služby navíc. Pokud lidem nové podmínky nebudou vyhovovat, můžou bez sankcí odejít jinam. V pražském obchodě někdo nechal mezi pečivem krabičku plnou peněz a nešlo o žádný drobný. Podle nálezce tam mohlo být až 1 000 000 korun. Policie teď řeší, komu cash vůbec patřil a jak se dostal zrovna mezi rohlíky. A i když ve stejné části Prahy den předtím někdo odpálil bankomat, prý to spolu nesouvisí. Kolumbijská zpěvačka Shakira se vrací k fotbalovým hymnám. Nový song Dia Dia má být 14. května a doprovodit FIFA World Cup 2026 ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Po megahitu Waka Waka z roku 2010 se tak čeká další globální fotbalový hit.
9: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
0: Venku je sice aktuálně solidních 19 stupňů, ale nenechte se vyskemovat tím sluníčkem za oknem. Dnešní počasí má totiž víc náhled než průměrný uživatel Facebooku a plánuje na nás večer vytáhnout poměrně past. Aktuálně je to sice na pohodu, ale kolem 7 večer přijde totální vibe kill. Čeká nás déšť, nárazový vítr, co vám zruší účest dřív, než stihnete natočit storíčko. Tak bacha, pocitově to spadne na 16 stupňů. Jestli plánujete večer venkovní date, doporučuji vzít něco víc než jen tričko.
7: Fajn. Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz
9: www.fajnradio.cz.
7: Fajn.
0: Jestli máte pocit, že je dneska doprava totální flop, může být hůř. Pokud jedete po D1 na Brno, tak u Jihlavy na 112. kilometru bacha, na vozovce je tam vysypaný náklad. Takže jestli vám doma chybí nějaká zásilka, cihly nebo piva, je to jedno. Už víte, kde to hledat, ale radši to oběťte. Na D35 u Olomouce zase na 265. kilometru hoří auto, což je sice super efekt pro TikToky, ale trošku nebezpečný, takže bacha. A v Liberci v ulici Žitavská je to po nehodě taky na slušný združení. Zkuste u toho volantu neusnout a hlavně se nenechte vytočit každým, kdo neumí používat blinkry, a dojeďte v klidu. Dva, jedna. Začínáme další hoďku tohodle našeho odpoledního warm-upu pondělí. Pojďme si ten týden udělat hezky. Bude to sice dlouhý týden, ale my to zvládneme. Čekají nás totiž dobrý songy. Třeba Ray Dalton a úplně jako první přijde Ken Brown a Marshmallow Miles On It. Tak pojďme na to právě teď. New truck, big

Lady Gaga a její The Dead Dance nám právě teď dohrál na fajnu 13.13, magický čas, něco si přejte. Schválně, co byste dělali, kdyby vám teď v autě nebo někde z peněženky začaly mizet věci a peníze? Přesně s tímhle mindsetem, respektive s touhle představou, nakráčel totiž jeden borec do banky v Iránu. Zaplatil totiž $500 kouzelníkovi, aby ho zneviditelnil, a byl tak skálopevně přesvědčený o tom, že to funguje, že lidem začal brát peníze v té bance přímo z rukou. Jakože, čau, já jsem vzduch, tak já si jenom tady něco vezmu. Asi si dokážete představit ten šok, když toho týpka ty lidi prostě čapli. Ten borec pak u soudu vážně tvrdil, že je oběť, protože mu kouzlo v polovině loupeže vynechalo. To nás mrzí. No neříkejte, to je jako koupit si neviditelný plášť na temu a divit se, že vám z toho kouká břicho. Tak dneska tady máme takový big brain rot témata. Mě by ale zajímalo, kdybyste opravdu někomu mohli zaplatit za to, aby vás udělal na den neviditelnýma a fungovalo by to. Tak co by bylo to první, co byste šli udělat? Ať už by to bylo legální, nelegální, je mi to jedno, napište mi to na 724-634-634 a mezi tím nás čeká další song Rue Gale, Pretty on Paper, právě teď na fajnu.

0: Miles Smith vás, věřím, rozveselil tímhle krásným songem Nice to meet you, naladil vás do pohody. My máme krásný pondělní odpoledne 13.21 a my tady společně na Fajnu jsme řešili, co byste dělali, kdybyste mohli na chvíli být neviditelný. No a já musím říct, že jste mě dneska pobavili, protože tady přišla zpráva, že by lidem v obchodě, že byste lidem v obchodě odjížděli s košíkama, anebo lidem v posilovně měnili váhy. Já jsem se tady při té představě fakt zasmála, protože jako výborný side quest za mě. Proč si z toho života prostě trošku neudělat srandu? Takže děkuju za tuhle zprávu. No a pak přišla ještě zpráva od Kačky, která píše, že by se šla podívat k sousedům, protože je strašně zvědavá. A ježiš, já ani nedokážu vyjádřit, jak moc tímhle souzním. Proto miluju Výměnu manželek a takovýhle ty reality show, kde můžete lidem jako udělat šmejdíčko šmejdění, nakouknout do baráku. Takže jo, kdybych byla na den neviditelná, tak jdu dělat to stejný, co Kačka. Díky za zprávu vám všem a pokračujem dál za malou chvíli. Třeba Mikolas a Samba. Zůstaňte tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 600.

0: Do Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
2: Sportfilm festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
3: Fajn Rádio.
4: Fajn Rádio.
3: Instagram,
0: YouTube,
3: TikTok,
0: co je zrovna teď in
4: Fajn Rádio.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn?

song může být lepší. Rudimental, Jazz Glide a taky Macklemore. Tenhle letní nářez jsme právě doposlouchali na Fajnu v půl druhý. A jestli jste si mysleli, že vrcholem estetický chirurgie jsou přifouknutý rty, aha, tak to jste se hodně mýlili. V Rusku nás totiž totálně převálcovali. Hitovkou sezóny je tam totiž nechat si schválně, poslouchejte, zlomit uši. Zlomit uši, abyste vypadali jako profíci z MMA. Bez tréninku, bez ran do hlavy. Prostě jen, paní doktorko, já bych chtěl udělat z ucha květák, ať se mě lidi v metru bojej. Je to v podstatě vrchol wannabe kultury. Ty typci chtějí z nějakého důvodu vypadat nebezpečně, ale v reálu by pravděpodobně asi ani neubránili vlastní svačinu. Ale představte si tu scénu, nikdo se ho potom zeptá, ty děláš tajský box? A on řekne, ne, já jsem si jenom v salonu nechal zlomit chrupavku. No není to sen? Ne, je to cringe. Člověk by řekl, že plastiky mají dělat lidi hezčíma, krásnějšíma, ale tohle, to je regulární speedrun k vizáži Šreka. Ale proti gustu, no však to znáte. A tím se dostávám k vám. Hoďte mi do zpráv, jaký aktuální vzhledový trend vám přijde absolutně neatraktivní. Jsou to tyhle umělý zlomený uši, jsou to umělý řasy, přefouklý rty. Co to je podle vás? Napište mi to na 724-634-634. Já jsem jedno ucho a slibuju, že to nezlomený. Pojďme na další song, který si poslechnete ve vašich zdravých uších. Arlo Parks, Two-Sided, právě teď na Fajnu.

0: tak lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
14: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
15: Je, yeah, to už je 25 let.
16: Je, yeah, a pořád nás to baví.
15: Oslavte CN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
16: CN Interiér CZ.
15: Využijte váš prostor.
17: Fine Radio. Turn it up, turn it up.

Raven, Caitlin Aragon a jejich song I Run. Právě teď na Fajnu je 13.52 a my jsme řešili ty největší vizuální přešlapy. Jaká estetika vám vadí, co se vám na lidech nelíbí? No a nešetřili jste to, musím říct, že takovouhle nálož hejtu jsme tady ve zprávách už dlouho neměli. René, ten se s tím rozhodně nepáral, ten napsal, že za něj jsou největší přešlap rozhodně kačeří pisky, kačeří huba doslova, a řasy, kterýma může daná slečna lechtat letadla za letu a silikon, kam se podíváš. No, výčet prakticky všeho, co jste zmiňovali i ostatní. Tibor píše, absolutně hrozný je párková pusa styl kačer a dvoumetrové řasy, pod kterýma ty oči nejdou ani vidět. Přirozená krása u ženy je to nejhezčí. Pak přišla taky zpráva od Janči, ta souhlasí, že napíchaný doslova kachní pisky jsou to nejhorší, a Carlos posílá taky jednoznačně kačeří pisky a přefouklý prsa. Já tak tady očividně hlasování mluví jasně, holky, ty přefoukaný pusy, asi už bychom s tím měli skončit, ale nebo ne, každý si můžeme dělat, co chceme, že jo. A teď si dáme song Espo, Ticho, právě teď.

0: Robin Schulz, Sigala, taky Zoe Weiss a jejich song AM to PM. Tohle písnička, při který mám pocit, že zvládnu úplně všechno. A doufám, že vy ten stejný pocit máte taky, protože to je při pondělním odpolední rozhodně potřeba. No a my si budeme dodávat energii i dál. Máme za minutku druhou hodinu, ale my pokračujeme i v té další. Čeká nás třeba Fastboy nebo taky David Guetta. Samý bangry, topovej playlist, tak zůstaňte se mnou tady na Fajnu.
1: Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení. Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Fajn Rádio.
6: Fajn Rádio.
5: Instagram,
7: YouTube,
5: TikTok,
7: co je zrovna teď in
6: Fajn Rádio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn?
5: Jsme online.
8: Online. Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: O víkendu v pražských Vinohradech vypukl požár v jednom z hotelů. Hasiči evakuovali několik lidí a škoda podle prvních odhadů půjde do milionu korun. Příčina požáru se teď vyšetřuje. Klasická dovolenková disciplína zabírání lehátek ručníkem tentokrát skončila až u soudu. Jeden týpek se pohádal s dalšími hosty hotelu kvůli místům u bazénu a nakonec vysoudil odškodnění. Dávejte si pozor, ručníková válka už nemusí být jen ranní sport Čechů a Němců na Dovče, ale očividně se z toho může vyklubat i právní případ. Michael Jackson se 17 let po své smrti vrátil na vrchol globálních streamovacích žebříčků. V květnu 2026 nazbíral přes 11 000 bodů a předběhl hvězdy, jako je Taylor Swift, BTS a nebo Justin Bieber. Data ukazují, že jeho hudba má pořád silný zásah napříč generacemi a jeho status popové legendy zůstává nedotknutelný.
5: Fajn.
0: Krásný pondělní odpoledne, máme 2 minutky po druhý a začínáme poslední společnou část tohoto Fine Warm-upu se mnou, s Kristý. A uděláme si to hezký, uděláme si to nabitý energií a prostě bude to dobrý songy. Pojďme na to, odstartujeme to hned, Fastboy a taky Ref, Wave.

R&B písnička, doufám, že jste si ji užili právě teď na Fajnu 14.11. A jestli máte v okolí někoho, kdo vám na všechno odpovídá jenom strohým slovem jasně nebo OK, bez smajlíka, tak teď to rádio zhlaste. Jo, podle vědců jsou totiž lidi, co spamujou emoji, emocionálně mnohem inteligentnější než lidi, který emoji nepoužívají, prostě, který jsou digitální suchaři. A já souhlasím, protože jak si to mám jako vyložit, když třeba někdo napíše jupí bez smajlíka? To pak nevím, jestli je to fakt nadšený jupí, jo, anebo sarkastický jupí, doprovázený protočením oči v sloup. Pokud nepoužíváte emotikony, nejste drsný ani profesionální, podle vědy jste prostě jenom emocionálně zamrzlý. Sorry not sorry, takže se toho dneska nebojte, tohle je vaše znamení a pošlete šéfovi nebo svý drahý polovičce pořádnou nálož srdíček, ohýnku nebo klidně i jednorožce. Přece to děláte pro své duševní zdraví a pro rozvoj svojí emoční inteligence. Věda je na vaší straně, jo? Takže to je dnešní poučení a vy mi schválně můžete napsat, jaký smajlík je za vás totální red flag, jakýho smajlíka nesnášíte, když ho někdo použije. 724-634-634, toho vynecháme, budeme si posílat srdíčka a jednorožce, jo? A taky další song, Dave Thames a jejich Rain Dance. Tohle spojení, který absolutně miluju a doufám, že si ho užijete společně se mnou právě teď na Fajnu.

0: túhle písničku tak miluju. Kellyn a Eva Farná a Teklid. Spojení, který jsem nevěděla, že potřebujem, ale rozhodně jsme ho potřebovali. A při pondělku o to víc, protože a Teklid si určitě přijem všichni. Ale já tady pro vás na fajnu mám jednu věc, která vás asi nenechá úplně v klidu. Nevím, jestli to víte, ale teď už budete. Survivor, československý Survivor, totiž poprvé v historii bude mít přímý živý předávání toho titulu vítěze. Takže finále bude naživo, bude to ve Foru Karlín 10. června a lístky si můžete kupovat už teď, takže nabíhejte Ticketportál a tak dále, znáte to. Lístky můžete koupit, ještě nějaký jsou, tak to je info pro vás. No a za malou chvíli další songy, třeba Pink Pateres, Zara Larsson, Stateside nebo taky DJ O. Tak už za chvíli, na fajnou.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilbao.

0: 1900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
2: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
3: No jasně, super.
2: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
3: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
2: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
3: Pánové na burger s trhaným masem.
4: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Fajn Rádio.

DJO End of Beginning, song, který se podle mě ideálně hodí na cestu domů ze školy, z práce, takže jestli už jedete, tak tohle bylo pro vás. Máme 14:30, no a proč se snažit do dětí rvát zeleninu? No, je to zbytečný, udělejte z nich gangstry. Touhle cestou se vydala jedna ženská v Kentucky. Rozhodla se, že prostě její styl výchovy bude takovej, že dítěti rovnou pořídí tetování. Důvod? To dítě si o to tetování samo řeklo, údajně. Chápete to? Dítě si pravděpodobně ještě ani neumí samo utřít nos, ale už má vyhraněný estetický vkus na to, jak by chtělo vypadat. Prýmu ta paní udělala jen malou černou takzvaně party tečku na předloktí. A její výmluva? No, ta ruka jí prostě pod tu tetovací jehlu nějak vběhla, když tetovala samu sebe. No jasně, to se stává běžně. Tetujete si kotník a najednou máte potetovaný celý záda. Ale zase, to dítě může být v klidu, že mu máma nikdy nemůže zakázat už žádný další tetování. Protože třeba já se přiznám, já jsem z tohohle měla trauma. Já svoje první tetování jsem si nechala udělat opila, naprosto šrot, na festivalu v Maďarsku někdy o půlnoci, bylo mi 22, byla jsem v náladě, přišlo mi to jako skvělý nápad. Jenomže potom jsem chodila doma třeba 2 roky v ponožkách. I v létě, v největších vedrech, jsem prostě říkala, že mi fouká na kotníky, aby to náhodou nikdo neviděl. Schválně, napište mi vy, v kolika letech jste si udělali první tetování a taky jste to museli tajit, nebo vám to prošlo bez problému? Napište mi, dejte mi vědět na 724634634 a my si dáme další song. Kygo, Ava Max, rozjedem to s jejich songem Whatever. This

0: Cameron Whitcomb a jeho Medúza právě dohrála na Fajnu 14.41, no a my pokračujeme v dalších krásných sonzích na tohle pondělní odpolko. Čeká nás třeba Harry Styles a song z jeho nejnovějšího alba. Písnička American Girls o tom, když pozorujete, jak se všichni kámoši kolem vás zasnubujou, už berou, vdávají. No znáte to, prostě když dneska otevřete Instagram a vidíte tam buď zásnuby nebo půlmaraton, nic jinýho, tak my si dáme tenhle song už za malou chvíli, hezky tematicky, tady na Fajnu.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes,
7: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
9: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
10: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
11: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
12: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
11: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
12: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
11: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
12: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
1: Fajn rádio.

Styles a jeho American Girls nám právě teď dohrává na fajnu. 14.51, blíží se třetí hodina a vy víte, co to znamená. Znamená to, že já se s váma loučím, tahle jízda končí. Ale ne, nekončí úplně samozřejmě, já vás tady nenechám o samotě, předávám jenom žezlo dál, štafeta, pondělní štafeta, mířím mýmu vtipnějšímu kolegovi, Koky, ten se vás ujme za chvíli, já se jdu hodit do klidu, ale ještě než zmizím, mám pro vás jednu klasickou life lesson z dneška. Až příště někam přijdete pozdě, zapomeňte prosím vás na ty výmluvy o kolonách, nevím co všechno, že vám pes sežral domácí úkol, prostě s ledovým klidem řekněte, královna nikdy nechodí pozdě, všichni ostatní prostě přišli moc brzo, to je jedna varianta, anebo, jak to řekl jeden z našich politiků, tak to nějak nevyšlo, no, prostě nikdy to nevyjde a s tímhle mindsetem nemůžete prohrát. Takže si dneska královsky užijte zbytek dne, hlavy nahoru, ať vám ty korunky nespadnou, no to bylo tak cringe, já už odcházím, mějte se moc hezky, loučím se s váma, užijte si zbytek dne, takže bye babes a na rozloučenou vám posílám Lil Nas X Starwalking, takže teď bye babes.

0: Bauhaus Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Fajn Radio.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
14: 15 hodin a jsou tady zprávy.
15: Fotbalové derby mezi Slaví a Spartou skončilo chaosem. Za stavu 3-2 pro Slaví vběhli na hřiště fanoušci a utkání bylo předčasně ukončeno. Místo oslav mistrovského titulu se teď řeší bezpečnostní incident a možné disciplinární následky. Společnost Lego udělala velký dojem. Kvůli svým narozeninám legendárního přírodovědce Sira Davida upravila ikonický věkový limit na krabicích. Společnost přidala i vzkaz aktualizováno pro vás, Sire Davide, a připomněla, že na hraní není člověk nikdy moc starý. Remix tracku Drákula od Tame Impala a Janie se znovu vyšplhal na 7. místo globálního Spotify chartu a nazbíral přes 3,5 milionu streamů za den.
7: Fajn.
16: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
7: www.fajnradio.cz. Fajn.
17: Fajn Drive.
7: Fajn.
14: Dvě minuty po 15. hodině začíná Fajn Drive. Hod zatím bude hrát ty nejnovější songy, tak právě teď Raven Lane, Love Me Not.
7: Fajn.
13: Teď to nepřepínej.
7: Tohle

Fajnu v 15 hodin 7 minut, Honza za majkem, chtěl bych teďkon otevřít jedno důležitý téma, který na mě vyskočilo na netu, a to, že ministerstvo školství navrhuje, aby se do zákoníku práce dostal zvláštní příplatek pro třídní učitele. Já si říkám, naprosto legit, mají dostat 1500 korun měsíčně navíc za tu úředničinu a podobné věci. Vůbec tam teda nezmiňujou v tom článku, že je to 1500 i za šikanu, kterou dostávají od těch žáků. Já si říkám, že opravdu být třídní učitel je totálně tvrdá dřina. Já jsem dokonce jakož to největší zlobeč třídy, někdy v 8. třídě vymýšlel petici na to, jak se zbavit třídní učitelky jenom proto, že jsem dostal špatnou známku. Nicméně 1500 pro učitele navíc, přijde mi to fucking legit, myslím si, že by to tak mělo být, ale zajímá mě, udělali jste někdy třídnímu něco špatného nebo třídní, nějakou klukovinu, holkovinu, něco, kdy jste si fakt říkali po letech, to už bylo moc. Vzpomínejte na vaše story ze základní školy, kdy jste dávali učitelům bídu, a já bych se chtěl tímto omluvit všem učitelkám, kteří mě museli vychovávat v té škole, kteří mě museli vzdělávat, a další písničku hraju jenom pro ně. Fine. Hear the clock ticking on the wall.

0: na fajnu. Krásný odpoledne všem, dokud nezaprší, tak je celkem krásný, pak přijdou bouřky, bude hnusnější. Tak se pojďme rozveslit dnešním tématem, který jsem vytáhl, že třídní učitelé mají dostat 1500 navrch za to, co pro nás dělají, nebo respektive pro žáky dělají, o to, jak se o ně starají, o to úřednictví a tak dále. Prostě třídní toho má víc než normální pedagog. A já jsem na to tady dostal i docela zajímavý názor. A proč přidávat? Kdyby to učitelé nechtěli, tak tu práci nedělají a bohužel musí počítat s tím, co to řemeslo vykonává a co to způsobuje. Kolik kdo přidá tobě? Nic ve zlem. Ahoj Jakub z Mostu. To máš pravdu, Kubo. Já co bych si počal, kdybych dostal 1500? Asi bych se jenom radoval. Ale nicméně, já jsem taky se ptal, jaký klukoviny jste na základce dělali, protože se říkám, že třídní učitelé skutečně mají s těma žákama spoustu a spoustu práce. Já tady dostávám jednu story. Přeji krásný den, mám spolužáka, co po učiteli hodil baterku, ale bohužel, lomeno bohu dík, se netrefil, ale trefil staré školní skleněné hodiny. Přesně to je ten důvod, proč si myslím, že těch 1500 pro učitele je za mě úplně v pohodě. Pojďme se podívat taky na to, co je v pohodě v našem playlistu. Release the pressure, Calvin Harris, Kasabian, to půjde už za chvíli ven, nebo třeba... Fantastická Tate McRae a Revolving Door. To všechno na fajnou za chvíli.
1: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
10: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
11: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
10: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
11: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
10: zážitků
11: a zábavy.
10: Táta sviští po okruhu,
11: děti si užívají spolu jízdu
10: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
12: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
11: Adrenalinovou jízdu najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Fajn Rádio.

0: podvědomě uvědomuju celý život, ale včera jsem to dokázal přesně živě popsat, tak vám chci takhle vylíčit, jak to ty maminky mají. Když jim ten dárek skutečně dáte, tak dělají překvapenou, jakože to hrozně nečekali, ale když zapomenete, tak se s váma týden nebaví a týden jste překvapený vy.
1: To nejlepší z hitparád.

Dává na fajnou, krásný odpoledne všem. Po tom včerejším skandálu na fotbale, na derby Sparta Slavia, je důležitý myslet pozitivně a pozitivně myslí naše Národní basketbalová liga. Ty normálně udělali krásný post. Milí normální fotbaloví fanoušci, těšíme se na vás na basketbalu. A normálně udělali důvody, proč vlastně je lepší fandit basketu než fotbalu, ale jako ve vtipném stylu. Třeba tady, zatímco na fotbale čekáte na gol 90 minut a stejně vám ho zruší VAR, v basketu můžete zažít radost na okamžitě klidně 50krát za zápas, dopamin vám chybět nebude. A nebo třeba, pokud rádi vybíháte na hrací plochu, v basketbalu to máte i s bonusem, palubovka neklouže, tolik jako mokrá tráva a tak dále a tak dále. Já jsem si vlastně říkal, že je to vlastně super sport, není tam nikdy zima, máte tam furt stejnou teplotu. Basket je podle mě zajímavá věc a přitom jsem ji nikdy v životě neviděl naživo a nevím vlastně proč. Hele, tak jsem si říkal, až jednou budu mít ty děti a nebudu chtít, aby chuligáni běhali a lili na ně pivo, když by se náhodou prosadili, tak basket jo. Pak jsem se zase změřil, pak si představím, kolik měří moje partnerka a říkám si zase basket ne. Říkám si, je tady nějaký sport, který máte rádi? Nebo třeba jste tady někdo fanoušci basketu? Dejte mi nějaký doporučení, co sledovat v momentě, kdy nechci vidět běsnící slávisty na hrací ploše. Basket, fotbal, kriket, jezdectví na koni, hobby horsing, co tam máte? Jaký je váš oblíbený sport? Dejte vidět na 724 634 634.

0: Topic Fireboy, DML, tohle je song Body, který dohrává na Fajnu, je 15 hodin 41 minut a já vám řeknu, jak nabitej playlist nás čeká. Je to super. Ať už Somber a hit 12 to 12, věc, která bortí parády po celém světě a furt se jí nemůžeme zbavit, protože ještě nějakou dobu asi trendovat bude. V dobrým slova smyslu myslím zbavit. Nebo Disco Lines. Song, který mě vždycky hodí do hypu. No Broke Boys. I když jsem unavený, i když jsem totálně faded. Song, který prostě nakopne. Je to potřeba při tom pondělku, kdy člověk takhle mává s tím kapesníčkem tomu prodlouženému víkendu. Takže playlist nabitej, posílám energii, posílám good vibes only, za chvíli to hrajem.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
7: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Je, yeah, to už je 25 let.
11: Je, yeah, a pořád nás to baví.
10: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
11: JN Interiér CZ.
10: Využijte váš prostor.
12: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
13: Levels. Fajn Rádio.

0: Madness Disco Lines. Song No Broke Boys dohrává na Fajnu. A já vám pro vás skvělou informaci, kdyby náhodou byla apokalypsa. Neříkám, že se něco chystá. To ví jenom ty nejvyšší. Respektive je tady spousta lidí, kteří mají celoživotní schýzu z nějakých apokalyps. Ono furt nic. Nejblíž jsme byli asi v roce 2012. Je taky z toho období skvělý film. Jmenuje se 2012. Oh. Ale teď pozor, kdyby to náhodou přišlo v jakýmkoliv roce, třeba letos, tak vznikla skvělá platforma, je to geniálně, to napůl trošku parodie, ale napůl si myslím, že fakt lidi, kteří mají schýzu, to budou docela vibit. Jmenuje se to Apocalypse Early Warning System. Je to od jednoho umělce a zároveň programátora, takže jelikož je to i umělec, tak cítím tam trošku ten humor, ale fakt to funguje. V podstatě sledujete soukromí letadla miliardářů. Kdyby se něco dělo, tak se totiž počítá s tím, že miliardáři budou jako první vědět, že mají zmizet, vzít takzvaně do zaječích. Vy když budete čekovat tuhle tu stránku, tak víte, že se něco děje. Ale podle mě ve finále, pokud nemáte svůj tryskáč, tak pokud se něco bude dít, tak víte, kde jste.
1: Fajn. Teď to nepřepínej.
2: Tohle

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
1: Cemix fasáda, trvalá baráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
3: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Sportfilm, festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
7: Vstup zdarma.
6: Sportfilm.cz.
8: Fajn Radio. Instagram, YouTube, TikTok.
9: Co je zrovna teď in Fajn Radio.
8: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Jsme fajn.
10: No, pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš jak to nejezdí. Na D2 na 360. kecám, na 36. celým prvním kilometru ve směru na Brno je nehoda nákladního vozidla a docela tam nepříjemně štosuje a blbě objíždí. Potom se pojďme podívat dál v ulici Na Bráně v obci Ochoz u Brna. Další dvě auta v sobě. Každopádně okolí Brna vypadá dneska nebezpečně, pojďme se přesunout někam jinam. U obce v Uherském Brodě, u Uherského Hradiště je nehoda, která způsobuje kolonu 30 metrů dlouhou, což mi nepřijde tak hrozný, ale je to tady, tak vám to posílám jako informaci. Je to ulice číslo 495.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Jsme online.
16: Online.
15: Jsme na DAB+.
16: Jsme v aplikaci Radia.cz.
17: Hot News.
10: 16 hodin 2 minuty k tomu, pojďte se podívat, co se děje novýho.
18: Společnost T-Mobile začne převádět část lidí ze starších tarifů na nové balíčky. Pro některé zákazníky to znamená zdražení o desítky korun měsíčně. Operátor ale tvrdí, že nabídne víc dat a další služby navíc. Pokud lidem nové podmínky nebudou vyhovovat, můžou bez sankcí odejít jinam. V pražském obchodě někdo nechal mezi pečivem krabičku plnou peněz a nešlo o žádný drobný. Podle nálezce tam mohlo být až 1 000 000 korun. Policie teď řeší, komu cash vůbec patřil a jak se dostal zrovna mezi rohlíky. A i když ve stejné části Prahy den předtím někdo odpálil bankomat, prý to spolu nesouvisí. Kolumbijská zpěvačka Shakira se vrací k fotbalovým hymnám. Nový song Dia Dia má být 14. května a doprovodit FIFA World Cup 2026 ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Po megahitu Waka Waka z roku 2010 se tak čeká další globální fotbalový hit.
19: Fine. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
20: Fajn. Fajn.
21: Fajn Drive.
20: Fajn.
10: Krásný odpoledne všem, ladíte fajn. Honza za Majkem, budu hrát ty nejlepší songy k vašemu pondělnímu odpoledni. Pojďme si to roztrsat. Damiano David jako první, tohle je song Talk to Me.
22: Hi everybody, this is Damiano David. Yeah. This is my song with Nile Rodgers and

Little All I Know dohrává na fajnu. Teď popojedeme k jedný ikoně. Když bych řekl jméno Sabrina Tesařová, nic vám to neřekne. Carpenter je anglický tesař. Sabrina Carpenter, to už vám něco řekne. Dneska je 27 let, má skvělý songy a dost často jí tady hrajem. Má dobrý třeba to, že její otec jí od malička podporoval a postavil jí dokonce domácí studio. Můj otec, když jsem já byl nadějný fotbalista, tak nepřišel ani na jeden zápas. Dobře, nadějný jsem nebyl, ale stejně to bolí. Carpenter měla svoje studio, ale zase na druhou stranu. Shoutout. Zúročila to, je to ikona. Moc si to u toho sluší. To vy sice neuvidíte, ale vaše uši můžou zažít blaho, protože Sabrina Carpenter a její Please, Please, Please letí do éteru. Všechno nejlepší, Sabrino.

0: Olivia Dean, ta ví, že být hezký jeden na druhýho nebo hodnej jeden na druhýho je důležitý. Nice to each other dohrává na fajnu. No ale my popojeneme playlistem dál, mám tady další skvělé věci. Naopak, kdo se umí rozlobit, je Rihanna. Za chvíli si dáme její Breaking Dishes. A nebo třeba Rose a Bruno Mars. Naprosto legendární song APT. Playlist na fajnu je ready jako deštníky mnohých Čechů. Zůstaňte se mnou, protože budeme si hrát, budeme mít pohodový odpoledne.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: sa vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco,

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
4: Fajn Rádio.

Life Safe, Mal Smith, Neil Horan, právě teď na Fajnu. Hladíte nás i 11.5. Dneska je zajímavý svátek. Svátek má Svatava. Já jsem se narodil v Česku a přísahám Bohu, že jsem do dnešního dne nevěděl, že to jméno existuje. Nevím, jestli je chyba u mě, anebo jestli je to prostě tím, že průměrný Svatavě je asi 78. Každopádně to jméno je používaný na Moravě, nejvíc v okolí Prostějova a možná někde tady v Olomouci, i tak. Tam jsem byl, žádnou svatavu jsem nepoznal, ale jelikož jim je kolem 70, tak kdyby tady nějaká svatava byla, ať se mi klidně ozve, že to jméno fakt je, že to není vymyšlený. A přeci jenom starý paní svatavy si taky zaslouží pozornost. Takže další song, Ray Dalton, Blood Running, Svatava k svátku.

0: Ladíte fan. One Republic and Worried dohrává. V téhle hodině se ještě podíváme třeba na to, jaký novinky budou muset mít nový auta už od července, ale zároveň budeme pokračovat v playlistu, který máte rádi. Třeba With the MC, naprosto skvělá věc, Show Me Love, nebo tedy Swims. Playlist je ready, vy buďte taky ready, pokud někam jedete, šťastnou cestu, pokud chillujete, závidím, a pokud jste v práci, jsem tam s váma.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Už zase nejde internet.
12: A Wi-Fi je pomalá.
11: Ne.
13: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
14: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
15: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
13: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
17: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
18: Fajn Rádio.

Teddy Swims a jeho Bad Dreams dohrávají na Fajnu a špatný sny ty můžete mít třeba, když usnete za volantem, protože tam se spí hodně blbě. No a to mě dostává k aktuální informaci, že od července nový auta prodávaný v Evropě údajně budou mít kameru, která bude sledovat oči a celkově tvář řidiče. Kdybyste náhodou začali klimbat, tak vám to auto začne nějak zpomalovat a vy budete mít čas na to dát si chill out. Je to dobře nebo je to špatně? Já si myslím, že jsou momenty, kdy opravdu člověk má pocit, že je fresh, ale není. Možná to může zachránit životy, ale já vám řeknu, jak já tomu předcházím. Já si prostě voholím playlist na plný gule, hodím tam něco tanečního a to mě vždycky probere. Já říkám si, co když je dneska někdo při pondělku faded už v 16 hodin 50 minut. Hodím tam něco tanečního pro vás. Sony Fodera, Think About Us, věc, která vás rozhodně neuspí.

0: Minitaurus Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky. CZ.
6: Trenírkárna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenírkárna.cz.
8: Fajn Rádio.
9: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
8: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
10: Za minutu 5 hodin jsou tady Hot News.
11: O víkendu v pražských Vinohradech vypukl požár v jednom z hotelů. Hasiči evakuovali několik lidí a škoda podle prvních odhadů půjde do milionu korun. Příčina požáru se teď vyšetřuje. Klasická dovolenková disciplína zabírání lehátek ručníkem tentokrát skončila až u soudu. Jeden týpek se pohádal s dalšími hosty hotelu kvůli místům u bazénu a nakonec vysoudil odškodnění. Dávejte si pozor, ručníková válka už nemusí být jen ranní sport Čechů a Němců na Dovče, ale očividně se z toho může vyklubat i právní případ. Michael Jackson se 17 let po své smrti vrátil na vrchol globálních streamovacích žebříčků. V květnu 2026 nazbíral přes 11 000 bodů a předběhl hvězdy, jako je Taylor Swift, BTS a nebo Justin Bieber. Data ukazují, že jeho hudba má pořád silný zásah napříč generacemi a jeho status popové legendy zůstává nedotknutelný.
8: Fajn.
10: Fajn. Hladíte Fajn, Honza za Majkem. Tohle je plnej playlist těch nejlepších songů jako první Arlo Parks, To Side It, na Fajnu.

co dohrává na fajnu Honza za Majkem, mám tady aktuální zprávy ze světa celebrit. Sice nejsem žádný blesk ani extra, ale tohle je docela zajímavá věc, protože Earth, kluk, který dělá fakt zajímavou hudbu, se po 9 letech rozchází se svojí přítelkyní. Já bych chtěl říct, že tohle jméno Earth je zajímavý tím, že patřil vůbec prvním lidem, který na YouTube v Česku tačili videa, ale je jeden z minima těch lidí, který dokázali ten fame, že tady nebyla žádná konkurence, přetavit v něco dobrýho, kvalitního, a jeho hudba opravdu stojí za to. Aspoň už teď víme, proč dlouho nevydával songy jak na běžícím páse. Ono, když se po 9 letech rozcházíš a máš dceru, tak je to fakt těžký. Každopádně, já jsem si řekl, že to chce oprášit jeho tvorbu, aby ho to třeba nakoplo a zase něco dělal, protože když si pustíte třeba jeho Je mi fajn, tak to má tak strašně dobrý vibe, že vám skutečně na chvíli bude fajn, tak snad i jemu.

0: Zdeňka, Hannah Montana. Dneska už skoro legendární Miley Cyrus a EJ Did na fajnu. A playlist jede dál. Bude to nabitý, protože tu máme takový pecky, jako je třeba Azizam od Eda Sheerana. Nebo Tame Impala a Dracula. Pondělní odpoledne, skoro už večer v plném proudu. A playlist s tím. Zůstaňte s fajnem. Fine Drive. Fine.
1: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
9: Fajn Radio.

Černý, Dracula, ladíte fajn a v 17.28 si posvítíme na Dua Lipu. Tato zpěvačka totiž má hroty se Samsungem. Samsung údajně použil její fotky na propagaci nových výrobků, konkrétně tam šlo hlavně o televize. No a není to jen taková random fáma, je tady skutečně oficiální žaloba, kdy požaduje 310 milionů korun v přepočtu. Dokonce se v té žalobě vrací i k nějakým reálným instagramovým komentářům, kdy někdo napsal například: koupil jsem tu televizi jen proto, že je na ní Dua. Nebo pokud potřebujete cokoliv prodat, stačí na to dát obrázek Dua Lipy. Samozřejmě všechno tohle by bylo v pohodě, marketing dobrý, ikona na telce evidentně někoho přiměje si tu televizi koupit, což mě teda přijde úplně random, ale chápu, že někdo to má v hlavě trošku jinak. Nicméně Dua Lipa teda bude bojovat. Bude bojovat o 310 milionů korun. Já bych klidně svůj ksicht nalepil i na popelnici, kdybych dostal jednu setinu z téhle částky. Ale chápu, chce svoje práva a za to, co tady na scéně zanechala, si určitě penízky za svůj ksicht zaslouží. Pojďme si dát i do éteru, protože její song Dance the Night je naprosto skvělý a myslím si, že to podtrhne tady tu ofiko zprávu. Budu to samozřejmě sledovat, jestli ty prachy dostane nebo ne, ale obávám se, že tyhle ty spory se hrozně dlouho táhnou, takže uvidíme, co budoucnost přinese.

To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.

Ladíte fajn. Kde bohužel není Friday, ale Monday, ale to nevadí, aspoň vás budu ladit playlistem, když ne dny v týdnu. Zoe Larson a Midnight Sun, který právě teď zapadá. Můžete se s ním rozloučit se sluníčkem, tuhle písničkou, a nebo Sonny Fodera, My Loving Song, který vás roztančí. Máme tady toho dost, mám tady i téma, jak vypadat o 10 let mladší. Možná se to někomu bude hodit, někomu naopak, pak neprodají ani pivko. Uvidíme. Každopádně tenhle ten fingl je naprosto random, ale probereme ho i za chvíli.

0: prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
9: Fajn Radio. Turn this up. These are the hits I love.

6 minut mám nejlepší informaci, kterou můžete vůbec dostat. Je tady totiž nová studie, která ukazuje, jak vypadat mladší. Vědci zjistili, že lidé, kteří podle hodnotitelů vypadali o 7 až 12 let mladší, než kolik jim reálně bylo, dělali jednu důležitou věc na rozdíl od těch, co třeba vypadali na svůj věk nebo starší. A to, že si v průměru 3x týdně užívali... Nemůžu říct to slovo, je mi jasný, že někteří rodiče vezou děti ze školy. Je mi ale jasný, že je to informace, kterou potřebujete vědět. Chcete vypadat mladší? Máte pocit, že už patříte do starého železa? Pořádně se rozhejvejte a dělejte všechno pro to, abyste nikdy nezastárli. Pokračujeme v playlistu Shabuzi a Blink Twice právě teď na Fajnu. Krásné odpoledne.

0: Loving dohrává na Fajnu.
1: A Drive končí po 3 hodinách. Teď už bude Next Beat nabitý těma nejnovějšíma trackama. Jindra je ready, dopí si svoji vodičku, protahuje pusinu a 2 hodiny vás tady bude bavit. Já se s váma loučím, slyšíme se zítra. Čus!

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
3: Fajn Radio. Instagram,
4: YouTube,
3: TikTok,
4: co je zrovna teď in Fajn Radio.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme Fajn?
3: Get ready for the sound. Fresh.
5: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
6: I'm Post Malone.
7: This is Beyonce.
8: Hey, this is Halsey.
9: Poslouchej Fajn Fresh Radio.
10: www.finefresh.cz.
11: Pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda v ulici Žaslérská v Praze. Jsou tam dva osobáky v sobě. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Nehoda taky na jižní spojce. Taky dva osobáky v sobě. A do třetice nehoda v ulici Bučovická v Brně. Taky tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
12: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz
13: www.fajnradio.cz.
3: Fajn.

0: Sindrou a Indrou.
1: Je to tady 18 hodin, jedna minuta k tomu, to znamená, že startuje Next Beat, ten nejvíc nepříjemný den v týdnu máme skoro za sebou, pojďme to dokopnout právě s Fajnem. Na začátek si dáme top 5 tracků právě pro pondělní večer. Odstartuje to Moldrap a Milky, Just The Way You Are.

Jonatas a Dennis Lloyd, Diamonds, to je track, který nám dohrál v 18 hodin 10 minut. Tohle to je Next Beat, pojďme si dát klasicky novinku ze světa music. Největší faninka Evy Farný, Dua Lipa, teď žaluje Samsung o 15 milionů dolarů za to, že bez povolení dali její fotku na krabice od televizí. A nejlepší na tom je, že Samsung prej ignoroval výzvy k odstranění fotky. Já si říkám, jako máš inteligenci, když zkusíš dát na krabice od televizí známý ksicht a doufáš, že se to k tomu člověku nedostane. Nevím, pojďme pokračovat v top 5 trecích pro pondělní večer. Dáme si Loy a Red Eyes. Monday top.

0: Party, dáváte si fajn v 18 hodin 19 minut a lidi, právě teď vyšel výzkum, že 82% naší generace Z by radši vzalo míň peněz, ale větší klid, míň stresu a lepší work-life balance. Lidi prostě po covidu zjistili, že možná není úplně normální odepisovat na e-maily v 11 večer a jak si jsme tak jako spohodlněli. Já jsem se třeba dal na herectví a za to není moc peněz a že by to nebylo stresový úplně, tak to se říct nedá. Lidi, napište mi, jak to máte vy. Vzali byste radši míň peněz za větší pohodu nebo radši vyšší výplatu a trochu víc psychický gymnastiky navíc k tomu. Napište mi, jak to máte vy. 724-634-634.
1: Za chvilku Next Beat. Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude banger.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
10: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
11: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
10: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Fajn rádio.

Ben, Baby Goodbye. 18 hodin 30 minut, to je aktuální čas, dáváte si fajn a pojďme se vrátit k tématu. Já jsem se vás ptal na to, jestli dáváte přednost radši méně penězům, ale menší stres v práci, anebo hodně peňažků, ale hodně stresu. Tady jsou odpovědi. Veronika napsala, radši budu mít méně peněz, než chodit každý den do práce s nechutí. Zažila jsem oboje a ten klid za to nestojí. Lukáš napsal, momentálně volím vyšší plat, protože chci vyřešit bydlení, ale dlouhodobě se to podle mě nedá vydržet. Tak to hodně good luck, Lukáši. Před náma ale Alex Warren a Fever Dream právě teď na fajnu. Hey, I'm Alex Warren.

0: krásný pondělní večer na Fajnu. Aktuálně máme 18 hodin 38 minut, za Majkem je Jindra a lidi, Lego teď udělalo strašně hezkou věc. Na krabicích totiž měly roky napsáno 4 až 99 let, jenže Sir David Attenborough oslavil 100 a internet si hned začal dělat srandu, že už je na Lego moc starý a že si s Legem už nemůže hrát. A Lego místo toho, aby to ignorovalo, tak prostě změnilo nápis na všech Lego krabicích, takže když se teď už budete kupovat nový Lego, tak tam uvidíte 4 až 100 let. Je to naprosto geniální a dokazuje to, že některé věci prostě nemají věkové limity, ale všichni víme, že největší bolest u Lego kostiček nezažívají děti, ale my, když jdeme v noci, pojď mě na základ. Next beat.
1: Fine. Trenírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yes,
11: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
13: No jasně, super.
12: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
13: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
12: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
13: Pánové na burger s trhaným masem.
14: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Fajn Rádio.

nám dohrála v 18 hodin 48 minut, dáváte si fajn. Před náma je Sombr, týpek, který ho určitě dobře znáte z našeho playlistu, ale možná nevíte jednu věc. A to, že nezačínal v nějakém profi studiu s profi managementem, ale týpek první songy nahrával sám v pokojíčku v New Yorku a házal je na net vlastně v amatérské verzi. A třeba u tohohle hitu... Tak v této finální verzi, tak jsou pořád prý ty úplně první nahrávky z ložnice. Jakože reálně kytara, bicí i vokály jsou z jeho tejku v jeho pokojíčku v New Yorku. Teď už je samozřejmě úplně někde jinde a my ho moc rádi hrajeme. Pojďme si dát jeho song 12 to 12. Oh yeah. Let's go. Fine.

0: nám zakončuje první hodinku Next Beatu. Pojďte se mnou do tý druhý. Pojďte se stát hudebními dramaturgy Fajnu, protože za chvíli budu hrát to, co vy diktujete.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Belisima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Belisima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Fajn Radio.
7: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
6: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

0: Sindrou a Indrou.
1: Startuje druhá hodinka Next Beatu a klasicky budu hrát následujících 10 minut podle vás. Vemte si do ruky mobil, číslo je 724-634-634. Můžete mi psát SMSky taky na WhatsApp, na iMessage nebo na Instač fajnu a příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat. Samozřejmě vyhráváte nejrychlejší a časomíra startuje právě třeba teď.
0: 10 minutes for you.
2: 10 minut tvých songů.
3: Máš 30 sekund.
2: Pošli název tvý oblíbený songy.
3: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
2: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
0: 10 minutes for you.
1: 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist fajnu. A jako první tady máme Damian David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me. Hned potom MGK. OK, a co tam dáme do třetice? Máte posledních pár sekund, pojďte na to. A do třetice tady máme Sofiana. A to si dáme. Tak jo, odstartujte Damiano David.
4: Everybody, this is Damiano David.
5: Yeah.
4: This is my song with Nile Rodgers and Tyla.

Hraju to, co vy diktujete. Tohle byl Machine Gun Kelly, Bloody Valentine, který nám dohrává v 19 hodin a 8 minut. Dáváte si 10-minutovku podle vás, před náma třetí trh v pořadí, Sofian, Mečmeč a Benny Kristo, Hedvábí, a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám 3 tracky z těch, o kterých jste si psali. Máme tam 2 český, 1 zahraniční a jenom ten nejrychlejší bude moc rozhodnout o tom, jak dneska tu 10-minutovku zakončíme. Číslo je 724-634-634, linka je právě teď volná, tak volejte. 10 minutes for you.

0: Naprosto ikonická dvojka, Sofian Mečmeč a Bene Cristo. Skvělý track, Hedvábí. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolal David. Čau, Dave.
1: Dobrý den.
0: Hele, klidně mi můžeš tykat, Dave, jaký jsi měl dneska den, řekni.
1: Tak jako celkem na pohodu, mám odtrénováno.
0: OK, a co děláš za sport?
1: Box.
0: Hezky, to je hustý, a jak dlouho to děláš?
1: No, tak čtvrtým rokem.
0: OK, a tvůj největší úspěch?
1: Tak teďka, jako, ještě jsem předtím dělal kickbox a dostal jsem se na mistrovství.
0: OK, a dostal jsi někdy pořádného vypínáka v tom boxu?
1: No, ne, ale jako občas to mám přijde.
0: OK, hele, já tady pro tebe mám tři tracky, jsi na to ready?
1: Jo, dobře.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Charlotte Gott, In Too Deep. Varianta číslo jedna. Pojďme na dvojku, takovej trošku oldschoolovější song. Twenty One Pilots a Herons. Ale mám pro tebe ještě variantu 3 a to jsou Gufrau. Gufrau společně s Marie April. Tak Dave, je to jenom na tobě, ty máš to poslední slovo, co tady budeme hrát.
1: Tak mohl bych poprosit dvojku, jelikož to hraje skoro každý na kytaru.
0: Fakt jo, nekecej, takže to umíš zahrát?
1: Jo.
0: To jo, to je super. A je někdo, komu by si ten track chtěl věnovat?
1: Tak jako svému tačkovi a mamce.
0: OK, tak posíláme. Děkuji, že jsi zavolal a krásný večer.
1: Jo, děkuji.
0: Ahoj.
1: Na shledanou. 10 minutes for you.

0: to tady i při pondělku si musíme dát minutu trapnosti, cringe minute. Já už si tady trapním nějakou hodinu, 22 minut, ale teď je řada na vás. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo, nebo klidně napráskyte svého kámoše, mámu, tátu, dědu, babičku, prostě trapnou storku právě teď na 724-634-634. Já to potom tady v éteru proberu trapnou tuškou. Tak pište, 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat. Beat, beat. Nikam neodcházej. Za

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
2: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
1: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
2: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
1: zážitků
2: a zábavy.
1: Táta sviští po okruhu,
2: děti si užívají spolu jízdu
1: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
3: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
2: Adrenalinovou jízdu najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: Fajn Rádio.

0: Cringe minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je avizovaná minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělil Jirka z Lovosic. Nedoporučuju poslouchat těm, kteří třeba právě večeřej. Radím vám dobře. Jirka napsal následující příběh. Přítelkyně mi chtěla zezadu stáhnout trenky, tak to udělala, já se předklonil, abych si je chytnul a ona jak je stahovala dolů, tak mi vrazila svůj nos do mýho zadku. No, 100 lidí, 100 chutí. I když nevím, jestli tohle byla zrovna chuťovka.

0: kterýmu Bůh nenadělil pár centíků navíc, ale za to neskutečný talent. Bruno Mars, I Just Might. 19 hodin 39 minut, to je aktuální čas. A lidi, věděli jste, že je reálný mít čtyřčata? Něco takového se stalo v Texasu jedné rodince a narodili se jim jedno vaječní čtyřčata, jakože fakt čtyři a všechny najednou, a ještě to byly všechny holky. A rodiče si s tím dali takový jako challenge a všechny jména začínají na A a je to Amora, Analia, Aria a Azura. Si říkám, jak bude vtipný, až ten táta na jednou bude volat a přiběhnu tam všechny čtyři. A největší bizár je, že oni měli už dítě předtím, takže byli tříčlenná rodina a během jednoho dne se z nich stane sedmičlenná rodina. To je nesmysl. Next beat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Fajn Rádio.

Je to tady, pondělní Next Beat je za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou, ten nejvíc nepříjemný, nenáviděný den v týdnu je úspěšně za náma. Bylo to fajn, díky všem, co jste psali, co jste volali, jste absolutní borci. Po mně klasicky Next Generation, dneska Next Generation naprostý sympaťák Samuel z kapely Midnight, určitě si s ním tu hodinku tady na fajnu dejte, budou vám hrát jak nový tracky jejich kapely, taky tracky, které je inspirujou, které je baví, mě těhle ti kluci baví extrémně, tak si je dejte a my se slyšíme zase zítra od 6 do 8. Pa, pa!

vždycky fresh. Fajn. Next generation. Next generation.

Ahoj všichni do éteru Fajn Rádia, tady za mikrofonem vás zdraví Samuel, zpěvák z kapely Midnight. Dneska se mi podruhé naskytla příležitost moderovat tento pořad Next Generation a na začátek bych chtěl jenom moc poděkovat Fajn Rádiu, že nám dali tuto skvělou příležitost. Vážíme si, že už podruhé můžeme pustit nějaké songy, co se nám líbí tady do éteru rádia. Připravili jsme opět našlapaný playlist, který se skládá jak z naší vlastní tvorby, tak z hudby, která nás nějakým způsobem inspiruje nebo nás prostě jenom baví poslouchat. A věřím, že si to tady společně na Fajnu užijeme. Rovnou začneme naším nejnovějším singlem, který má název Slunce v hlavní roli a nahráli jsme ho a vydali začátkem letošního roku. Takže to absolutní novinka, tak si to užijte. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Posloucháte Fine Radio, pořad Next Generation, za mikrofonem Samuel, zpěvák z kapely Midnight. Právě dozněl náš nejnovější single Slunce v hlavní roli. Snažili jsme se do něj dostat vibe písniček našich oblíbených zahraničních indie kapela umělců a k superstudiové produkci nám pomohl náš kamarád a producent Honza Balcárek. Tak si ho určitě přidejte do playlistu, najdete ho na všech streamovacích platformách. No a za chvíli vám pustíme další dvě skladby. První z nich je song I Just Might od Bruna Marse. Ten vyšel na začátku letošního roku a okamžitě jsme si ho celá kapela zamilovali. Baví nás, že zvuk skladby a také celé jeho nové desky zůstává prakticky neměný od posledního alba Silk Sonic a celé se to nese v takovém vintage stylu. No a následovat bude single Play God od Sama Fendra, což je přesně ten typ tracku, co ti tak nenápadně vleze pod kůži. Není to asi ten nejhitovější single z alba, ale myslím si, že určitě zaslouží pozornost. Už jenom jeho odlišností na první poslech zaujme. Sam Fender píše o tlaku společnosti, o víře a o pocitu, že někdo nahoře občas tahá za nitky. Ideální song do tvého playlistu, když chceš na chvíli zastavit a pustit si něco hlubšího, co má opravdu myšlenku. Tak pojďme na to. Posloucháte Fine Radio, tohle je Bruno Mars a single I Just Might.
0: Fine. Next Generation.

0: Tady Samuel z kapely Midnight, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Tohle byl Bruno Mars a Sam Fender. Následující song má název Dorian Gray a je to první single, který jsme vydali pod hudebním vydavatelstvím Universal Music. Tímto děkujeme labelu za support. Vyšel loni v listopadu, krátce potom, co jsme dostali možnost zahrát si před českou legendární skupinou Lucie na první zastávce tour k oslavě 40 letům od založení kapely v Ostrava aréně. No a song Dorian Gray je asi tak nejtemnější single z našeho playlistu, takže jestli chcete slyšet naše písničky naživo, tak se koukněte na náš Instagram Kapela Midnight, kde máme celý seznam více než 20 koncertů na letošní sezonu, které odehrajeme na různých místech České republiky a budeme se na vás moc těšit. Po singlu Dorian Gray zazní písnička American Girls od Harry Styles z jeho nedávno vydaného alba.
1: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Number one hit music station.
2: Tady Samuel z kapely Midnight, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Máme před sebou další tři skladby a když máme tu možnost mluvit takto do éteru rádia, tak bychom chtěli zmínit taky tvorbu naší kamarádky Veroniky Valové, která nedávno odjela skvělé turné o třech zastávkách, konkrétně v Havířově, Praze a Brně, a na jejich skvělých písničkách spolupracuje například s producentem Lukášem Šlaurem. Její zatím nejposlouchanější písnička má název Důkaz a tu právě za pár chvil zahrajeme. No a dále nás čeká písnička Víno od Lifera a třetí zazní nejnovější song od amerického zpěváka, který si říká Somber a má název Potential. Má to super vibe, tak si to užijte.
0: Number one hit music station. Next Generation.

0: www.hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn Rádio.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Turn it up, turn it up.

0: fajn.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, CZ.
4: Fajn rádio.

0: Vždycky fresh. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Fajn Radio. Fajn Radio. Instagram, YouTube, TikTok.
1: Co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn rádio.
0: Fajn rádio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
2: Instagram,
0: YouTube,
2: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.
2: Fajn. Fajn.
0: Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávají. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn rádio.

0: Vítku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Fajn rádio.
6: Fajn rádio. Prostě hity.

0: Pátku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Fajn rádio.
2: Fajn rádio. Prostě hity.